0: naše party.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Analogu Bye Bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš?

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Cannabis plní můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z varu do Prahy pak plava. To tu už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Dab FM anebo apka Fresh.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Bledele čerstvější muzike.

0: Ano, je to tak. Ostrava, Třinec, taky.
1: No. Dobrý den, dobré ráno. Takže začínáme, jo? Jdeme na to, šestá.
0: Monik, kdyby si chtěla říct jedno slovo ohledně dnešní noci, co by vystihovalo tvou dnešní noc? Jedním slovem, jak bys to jako vystihla?
1: Mžik.
0: Dobrý, to je mžik. U mě by to bylo nic.
1: Ok. Tak fajn. Jo. Připraven na zprávy?
0: Ne.
1: Dobře, jsem nic jenom nečekala. Snad vy máte super den. Pojďme to nějak rozjet, protože bez toho to nepůjde. A jak se říká, zvedni zadek a hlava se přidá, že?
0: To je krásné.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: To je krásné a tím se budu řídit, protože dneska teploty, co se týče těch maximálních v Ostravě, 19 až 23 stupňů Celsia. Po celý den bude tedy svítit sluníčko, bude jasno. Já ale nechci říkat, že to je 100%, protože včera jsme to taky tvrdili a pršelo nakonec. Takže prostě bude hezky, bude teplo a co je důležité, užijte si čtvrtek. Dobré ráno.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Moravskoslezský kraj se stal další zastávkou vzdělávací tour. Do Krnova dorazila speciální mobilní raketa s virtuální realitou, která dětem přibližuje vesmírný program a moderní technologie. Z Krnova zamíří do dalších měst regionu. V sobotu ji můžete vidět například v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Děti během 15-minutového letu zažijí silný emocionální zážitek, který astronauti popisují při pohledu na Zemi z vesmíru. Horská služba zasahovala u paraglidisty, který uvízl na stromě v Beskydech, respektive byly to dva muži, dva paraglidisté, které potrápil vítr na Javorovém vrchu, který je odvál do stromu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Ondřej Perušič, mistr světa v plážovém volejbalu, se na JNT Banka Ostrava Beach Pro vítězně vrátil na světovou scénu. S Jiřím Sedlákem v kvalifikaci porazili český tandem Krištof Jan Oliva a Václav Kurka, postoupili do hlavní soutěže elitního turnaje. V kvalifikaci uspěli i další čtyři české páry, hlavní soutěže se jich představí 7.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a 6:02 přejeme pěkné ráno, posloucháte ranní Bon Appetit, koukneme také na silnice v metropoli, jak to jezdí, respektive nejezdí třeba v Ostravě Petřkovicích, kde osobní auto srazilo cyklistu. Je to na křížení ulice Petřkovická a Hlučínská, tak počítejte, že se tam teď ráno můžete zdržet, neboť probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jinak se jezdí celkem v pohodě. Je další informace, které byste pro nás během rána měli, klidně můžete hlásit na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337 136. Dobré ráno přejeme.
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě, a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

0: Branko Ostravu ovládal volejbalový turnaj. My dneska i zítra vlastně ráno budeme vysílat ještě z našeho studia tady na Plynární ulici. Ovšem v pátek odpoledne se tam třeba můžeme těšit s živým vysíláním přímo z areálu beach volejbalu.
1: Ano, ano. A pozor, není žádné tajemství, že to páteční živé vysílání z areálu právě tohoto turnaje bude provádět dvojice, která, řekl bych, sportu rozumí v rádiu nejvíc. Jo? Jsou to zkrátka velmi sportovně založení lidé, oba dva vypadají velmi dobře, jsou vysportovaní, jsou to krásní lidé v prvé řadě. Krásní lidé, taková jako ozdoba našeho rádia. A proto není žádné tajemství, dámy a pánové, že páteční odpolední vysílání přímo z místa konání JAT Open bude vysílat a moderovat Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Ano, děkujeme moc za přízeň, ale odpolední dvojka, normální rychlá rota by to vzala, ale shodou okolností
1: oni nejsou sportovně založení.
0: Ale víš co, pozor. Já myslím, že by se možná ještě divil, co by předvedli. Mm-hmm. Jako Michaela si myslím, že by mohla být, znala.
1: Dobře.
0: A Marek, ten když se naštve, tak dokáže všechno, takže
1: dobře.
0: Možná jo, nicméně oba dva si ve stejný termín, ještě předtím, než vůbec věděli, kde co bude, tak si vzali dovču, že? Takže.
1: No tak to je vrchol.
0: Já ani nevím, co budou dělat vlastně.
1: No a nás to nezajímá, ale nás to nezajímá, co budou dělat, protože my víme, že my budeme v dolní oblasti a my si to užijeme.
0: No, mělo by to tak být, jo. Už od 12. bychom se tam měli ochomítat, respektive siesta s Martinem by tam měla být, pak bychom měli přijít my. No,
1: ale jo,
0: tak uvidíme.
1: Moni, já nevím,
0: možná Turda bude místo nás vysílat, uvidíme, jo.
1: Jestli jsi jako připravená, ale já tě tam vyzvu klidně k souboji.
0: Jako k jakému?
1: Plážovému.
0: Jo. Uh-huh. Ale běhat po písku.
1: No, já jsem se lekl, že se budeš tí dopalovat, jako, ale.
0: Neboj se, na mě to ani nejde, to sluníčko.
1: Nejde, jak to?
0: Nevím.
1: Prosím tě. Prostě. Možná to je tím, že ty sama si takové sluníčko.
0: Je to možné, ale že to odpuzuju.
1: Mimochodem, mně se včera líbilo téma odpoledního vysílání, kdy se ptali a vlastně na základě toho rozdávali vstupenky na včerejší den a ptali se na pěknou věc. Jo,
0: tak počkej, na pěknou věc. Teď už to chceš?
1: Já jenom chci říct, na co se ptali, jo. Abyste vy mohli reagovat jako naši ranní posluchači a potom se vyhodnotíme nějaký výsledek. Jo.
0: Dobře.
1: Kolik zrnek písku se nachází na jednom volejbalovém hřišti?
0: Tak ty pojďte. Ne, že byste jako za to něco dostali, ale je fajn, když se trpíte, ne?
1: No právě.
0: Bude dobrý pocit takhle při čtvrtku.
1: Tak dejte vědět. 77 337 136.

0: Anička píše, že podle ní nikdo nikdy nedokázal spočítat, kolik přesně zrnek písku se na jednom hřišti nachází.
1: No je to docela možné, no, to bych se nedivilo.
0: Aničko, víceméně asi jakoby máš pravdu, Monča zjistila to číslo.
1: No, zjistila, ale jako AI jako poradila.
0: Je to AI odhad, tak řekni ho, pojď.
1: 0,5 až 1 bilion zrnek písku. Pokud to chceme na tuny, tak hmotnost 150 až 200 tun písku.
0: Tak, Moni, a já mám pro tebe dneska výzvu, že tedy než půjdeme zítra odpoledne vysílat tam do dolní oblasti, takže bychom si dali noční a v noci, že bychom to přepočítali.
1: Spočítali to, Jirka, jo.
0: Co na to říkáš?
1: A jo, takovou lepší brigádu jsem asi neměla.
0: To ne teda, no.
1: Mimochodem, a jaká bude ohodnocení, nebo odměna takhle, jaké bude ohodnocení, Honzi? Že tam můžeme potom vysílat.
0: Potom, co to spočítáš?
1: No.
0: No nevím, takže si můžeš třeba zahrát na tom.
1: Mhm. Přesně toho jsem se bála, no. Tak jo.
0: Mimochodem, my známe i včerejší výherní kvalifikační odpověď, která mimochodem získala 2 lupeny právě na včerejší středeční den tedy tohoto turnaje. Vyhrála to Míša a Míša si tipla, Moni, toto číslo. Poslouchej dobře, jo?
2: Já si tipuju, že tam bude třeba okolo 29 miliardy zrníček písku.
0: Holka, tak to si hodně byla, hodně, hodně dole.
1: Jo, tam byla nějaká, ty jsi to poslouchal, jo, tam byla nějaká tolerance určitě, nebo no, ty jsi to udělali srandu a vybrali potom nějakou
0: odpověď
1: určitě.
0: Tady kdyby byla tolerance 10 miliard, tak je to furt málo. Ne, je to o tom, jako vůbec se tipnout. Spoustu lidí tipovalo ještě míň, někdo tipoval, že jako... Tady se mi líbí zkaz od Rosti, který píše, podle mě jich tam je 150 tisíc.
1: A je to.
0: Tak to je jako...
1: 150 tisíc 321. A věřím tomu, že
0: to
1: někdo je takový démon, že by to dal do jedné.
0: Ne, každopádně mi děkujeme, že jste se jakkoliv zúčastnili této soutěže a pokud jste včera tedy navštívili ten první den tohoto turné, tak dejte vědět, jaké to tam je, jak to vypadalo.
1: Připravte se, že třeba i dneska budeme moci rozdávat a rozdáme lístky na další den. JNT Ostrava Beach Pro, no tak docela reálné to je, co?
0: A my jsme dajní, to je masakr. No tak jo, tak za chvilku pokračujeme. Dobré ráno.
3: Oslavit výročí svatby stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června.

0: Areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, Areál Motokáry Krmelín.
1: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: Dvě minuty po půl sedmé, to letí jak voda, to není ani vlastně trošku možné. Moni, já se ti musím pochlubit, nebo já se ti nemusím chlubit, ale respektive taková událost se nám děje dneska v rodině. My jsme tady dva měsíce zpátky slavili narozeniny mé sestry, která, ano, 18 let, jo, už je to velká dáma. A dnes, pozor, jí čeká další taková vlastně zkouška dospělosti, protože ona dnes za necelou půl hodinu jde si vyzkoušet získat řidičské oprávnění.
1: A proč říkáš, že jde si vyzkoušet?
0: Tak protože...
1: Kde jsi pro řidičák, ne?
0: No tak jako...
1: Nebo máš pocit, nejdřív, že to bude dělat víckrát?
0: Nejdřív musí na zkoušky.
1: No to jasně, to já chápu.
0: No,
1: ale
0: ne, tak já
1: věříš.
0: Věřím jí na 100%, jako hlavně
1: a
0: na...
1: A ona si?
0: No teď jsem s ní mluvil, a říkala, ten hovor zněl nějak takhle, jo. Dobré ráno, ahoj. Co? Čau. Já říkám, tak co, tak jsi připravená, jako, tak jedeš? Jo, tačka říká, že už jedem. No a říkám, tak dobrý, a tak jsi jako v pohodě, všechno zvládneš to? Jo, chce se mi na záchod, chce se mi jako na velkou. A řekl to jinak, jo. Já říkám, to je v pořádku, tak si zajdi prostě v klidu, hlavně no stres. A ona jakože, jo. Říkám, tak čau. Tut.
1: Tak to jsi čekal, že jo, nervózní.
0: No je v nervech, no.
1: A všichni to
0: ty jsi to dala na poprvé?
1: Ne, na podruhé.
0: Na podruhé? Hmm. A dobrý ne, ale jako prostě.
1: Jo, ale víš co, ono to bylo, si právě pamatuju, že on by mi to asi dal i na poprvé, ale my když jsme se vrátili zpátky.
0: Ty se s ním hádala, že?
1: Ne, prostě vůbec to nedělám.
0: Jak
1: ale
0: já tě znám.
1: Přijela jsem, ne, vůbec, fakt ne, on jako milius. A když jsme se vraceli k tomu, já jsem to dělala ve Frýdku Mísku a tam to vlastně děláš kousek od starého autobusáku, jo, tam jako tam to tři Mísko, tam se vyjížděl.
0: Ano.
1: A my jsme tam přijeli a on ještě doufal, jako, že budu mít šanci zacouvat, jo, uh-huh, jako uh-huh. Tam fakt to bylo na milimetry.
0: Jasně.
1: A čup, ku podivu, to mi jako šlo, jo, to a zrovna tam nebylo flek. Tak on říkal, tak nic, no, tak si přijdete ještě jednou.
0: Takže Monika protože
1: on mě vykýval na jedné křižovatce, víš. On jako, já jsem byla ve správném pruhu a on říkal, ale slečno, my jedeme rovně. No a jak já jsem, já jsem si říkal, aha, tak to já jsem asi špatně, tak jsem rychle, jako už jsem šla, že udělám ten bohužel. A já byla jsem v tom správném. Takže takhle on mě zkoušel.
0: To tak neřád jako dělají,
1: je to neřádno.
0: A co vy, frešáci, dali jste řidičák na poprvé? Na pokolikáte? Nebo já třeba jsem dal řidičák taky na poprvé, ale testy jsem tehdy napsal až na podruhé. Tak dejte vědět. 77337 1036.

0: No jo, Andrejka dostala řidiča Honzy za podél neparkování.
1: Dostala nebo nedostala?
0: Dostala právě, že jí to zachránilo.
1: Aha, aha.
0: Jo, že zaparkovala podélně, tak on říkal, a tak jo.
1: No, tak já se smiluju. No.
0: Tak já vám to dám, Andrejko.
1: Tady se mi třeba líbí Ondřej, ten píše, že v době, kdy nebyly jen 3 pokusy, ale bylo jich víc, tak dělal řidičský průkaz a udělal ho až na posedmé.
0: Jo, to tak šlo kdysi.
1: No, je to sice dávno, a znovu, i když tak dávno, to možná ještě není, ale opravdu měla si pokusů, kolik si chtěla. A 7. pokus byl ten Ondřejův, no? Tak dobré ráno i Ondřej tobě.
0: A možná, že jsem to měla taky, akorát si to jako nepamatuju.
1: Určitě,
0: to je jako
1: určitě.
0: Rozmožné,
1: to je chvilku. Takhle třeba 5 let posledních.
0: Okay.
1: Jo, kdy teď vlastně jako máš 3 pokusy na všechno a jakmile to nedáš na potřetí, musíš tu část toho, co jsi nezvládla, opakovat znova.
0: A musíš za to znova platit.
1: Tak jasně, zadarmo ani kuře nehrabe.
0: Jo, rozumím. No já jsem dávala řidičák v době ještě, kdy to stálo jako hubičku v porovnání s tím, kolik se za papíry platíte.
1: A kolik?
0: Já myslím, že to bylo kolem 5 asi.
1: Československých korun?
0: Ne. Mamma mia.
1: No. Edvard Maja na Fresh Radio právě teď. No a my se pomaličku přesuneme k jukeboxům, takže pokud dneska je něco, co bychom někomu mohli zahrát, jo, třeba na podporu, protože moje ségra určitě není jediná, která dneska dělá zkoušky z autoškoly.
0: A pozor, dělají se i jiné zkoušky, maturity proběhly už na mnoha místech.
1: Státnice,
0: nebo možná probíhají ještě.
1: Hodně se státnicujete.
0: Přesně, takže tvůj. Prostě to dáte.
1: Tvůj, zlomte vás a pokud chcete slyšet nějakou vaši oblíbenou písničku VTRu Fresh Radio, tak dejte vědět. A teď je totiž ta nejvhodnější chvíle.
0: A nezapomeňte, že někdo září a někdo v září, to nevadí.
1: Hvězdy září v září, že jo? Tak to prostě je. Tak za chvilku pokračujeme. Dobré ráno!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha, drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
7: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukourouzí.
6: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová.

0: šupa. To je šupa poráru.
1: Aaron je jméno pro psa v prvé řadě, podle mě. Tak Aaron Čupa klidně, I am Albatros, právě teď na Fresh Radio. No ale pozor, my jsme slibovali a taky dodržíme, jo?
2: Jukebox Fresh Radio.
1: Je tady Jukebox Fresh Radio, dneska bude opět trošku nabitější, protože těch zkazů přišlo několik a my se snažíme vyhovět jakoby vždycky všem, že jo? To je prostě jasné, to je pochopitelné, to jsme prostě my. A teď pozor, jdu na to. Vzkaz číslo 1. Dobré ráno, přátelé, prosím, zahrejte dnes ráno tohle všem do Brna. I těm, co jdou ke zkouškám.
0: Okay.
1: Pavla, jo? Takže my jsme vybrali písničku, kterou si přejou Brňáci. Budeme ji hrát i Ostravákům, Pražákům, Plzeňákům, prostě komukoli, kdo dneska jde k nějaké zkoušce. Vy to dáte? Vy to dáte?
2: Jukebox Fresh Radio.
1: No a teď hrajeme tedy Pavle. Pavlo, tak to je pro tebe moment. Ještě jeden zkaz musíme pustit.
0: No jasně, to musí
1: bez
0: být.
1: Bez toho by to prostě nešlo.
3: Krásné ráno, Frešáci. Všechny vás zdravím a k rannímu jukeboxu jsem už včera večer jsem přemýšlel, co bych nechal zahrát. A když jste teda to nejlepší drum and bassové rádio na světě, co kdybyste tam pustili Mackie G Tour? Věřím, že tahle písnička všechny ráno probere a rozhýbe. Tak díky za tím, čaute.
1: Věřím, že nějaký dramíček určitě to nebude. 100% nebude, neboj se nic, jo? Ale na to my jsme tady mistři.
0: Dneska ti předběhla tady tahle.
1: Pavlínka
0: a čečeča.
1: Čečeča.
0: Bongo
1: čečeča. Právě teď tohle jsou dnešní jukeboxy.
2: Jukebox.

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.
4: Počasí.
5: Počasí.
6: Počasí.
5: Počasí.
7: Jasná obloha později odpoledne, spíše polojasno. Teploty dneska v maximech v Ostravě od 19 do 24 stupňů Celsia. Počítejte s tím, že ve vyšších polohách, tedy na horách, by večer mohlo i pršet a v maximech teploty do 19 stupňů, co se týče minimálně Jeseníku. Beskydy jsou na tom podobně.
4: Fresh
5: zprávy.
4: Fresh zprávy.
5: Fresh zprávy.
8: Dobré ránko, Fresh Radio, také zprávy minutu po sedmé. V pondělí odstartovala dlouho očekávaná rekonstrukce mostu v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Klíčové přemostění přes říčku Porubku je nyní pro dopravu i pěší úplně uzavřeno. Dělníci během následujících 4 týdnů nainstalují modernější mostní provizorium, které uleví místním obyvatelům od hluku. Do ostravské muzejní noci se letos zapojí 30 institucí. Premiéru to bude znamenat, nebo je to pro Černou kostku, Centrum digitalizace, vědy a inovací. Festival se uskuteční 6. června. V Ostravě začaly Štochlová a Svozilová skvělé, brazilské šampionky přehrávaly, ale potom se i kvalita světových trojek projevila. Brazilky, které v Ostravě obajují loňský titul, vyhrály 2-0. Takže kdo byl v Dovních Víkovicích na JNT Ostrava Beach Pro, tak měl asi fantastický zážitek. Škoda, že to nevyšlo. Zprávy konec, teď doprava.
4: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava.
7: A doprava nebo doleva, dobré ráno přejeme na všechny silnice, nejen u nás v metropoli. Dávejte si pozor, stále ještě v Ostravě Petřkovicích, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta a cyklisty. Bohužel je to se zraněním, na místě probíhají stále ještě záchranné a vyprošťovací práce. Je to tedy zhruba na úrovni Petřkovické, Hlučínské, právě při odbočení k hotelu, tak počítejte s tím, že to zdržení tam stále může trvat a pokud to je možné, tak se této trase vyhněte. Klidně. Dobré ráno přejeme ze studia Fresh Rády a Monika Rudová, Honza Pernický, jsme připraveni, startuje další hodina. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobré ráno.
4: Doprava.
9: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
13: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
13: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
13: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
14: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
12: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
15: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
12: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
16: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
16: Vyhrávej skvělé ceny!
17: Fresh Radio.

0: Tohle je Cameron Whitcomb a taky DJ Diplo, jakožto fresh track v raním Bon Appétit vás zdravíme, dobré ráno přejeme.
1: Děkujeme za výběr, tohle teď hrajeme my, čerstvé, svěží, vy jste se možná probudili, teď otvíráte to oko a říkáte si, tyjo, co to bude dneska za den. No, tak proto my tady máme horoskopy, protože Honza rád horoskopy a musím říct, že v tomhle případě se to docela i blíží tomu, co prožíváš, jo? Že se to někdy může
0: je
1: pak sejít
0: hobby.
1: Hezky.
0: Je to moje hobby, si to přečíst. Tak pojď, takže já jsem blíženec, pokud blíženec. Tady je blíženec ještě někdo se mnou, tak se v tom možná zhlídnete, poslouchejte dobře, Monič.
1: Poslouchejte, protože myšlenky vaše jsou rychlé a budou rychlé. Vy budete mít potřebu všechno komentovat, do všeho kecat prostě, což může někoho unavit. Jo, v romantice se nabízí šance na dobrodružo, ale pozor na situaci, kdy se slíbí mlčenlivost a tím to prý zůstane bez následků. Blbost, je. Tajemství mají tendenci vyplavat na povrch v nejhorší chvíli.
0: A je to tak, jo? Tohle je jako, to, jasně, tohle víme, jo.
1: No a pak tady
0: mám
1: máš...
0: Mám tam aktivity vhodné pro dnešní den?
1: Ne, takhle to tady není prostě. Není, ne. Jaké aktivity vhodné pro dnešní den? Tady to píšou, jasně, ne. Romantice, šance, dobrodružství a máš mlčet, tak co ty tak asi budeš dělat?
0: Držet hubu a krok jenom.
1: No, to se neuvidíme teda, co ti tady píšou hvězdy. A rychle ještě vodnář.
0: Tak vodnáři, pojďme.
1: Jo, tak nezávislost vás bude táhnout k vlastním projektům. Budete méně dostupní pro někoho, tak někdo to může
0: a to
1: si,
0: ale,
1: osobně.
0: To ty si.
1: To se mnou, někdo to může
0: pořád
1: brát
0: něco,
1: osobně.
0: Víš, nějaký jako program, rozumíš, že jako jo. Taky se nezastavíš. Takže no, jasně, pojď dál.
1: V lásce mi nabízí osvěžující nápad hvězdy, který vztah probere. Dobře.
0: No, rád, jo.
1: Když se do něj pustíte bez ironie, jo.
0: Takže nic.
1: A přátelsky se mám vyhnout slibům, které nechci plnit. To je v pořádku. To jako dělám. To já vím, když neslíbím, nebo když vím, že nemůžu splnit, tak to nedělám. Mm-hmm. A dneska je prý lepší říkat krátké ano, než dlouhé vymlouvání.
0: No, vždycky je lepší říct krátké ano, nebo
1: ne. Nebo ne rovnou.
0: Než se vymlouvat. No víš, já nemůžu a já nevím, jestli to zvládnu. Prostě ne, nebo jo. Tak děkujeme, Moni. Tohle byly horoskopy Moniky Dudové, pokud tedy jste vodnáři nebo blíženci a minimálně jste se v tom nějakým způsobem zhlédli, tak myslete na to, co jste slyšeli, anebo buďte ta druhá skupina lidí, ignorujte
1: a to
0: a jeďte si to prostě podle sebe. Amen. Tak a happy? Jsi happy?
1: No jsem.
0: Farad Williams taky.
1: No, tak vidíš, aspoň někdo.

0: Jo. Ještě ho nech. Počkej. Happy, happy, jo. Uděláš řidiče, jak jsi happy. Uděláš maturitu, jsi happy. Propustí tě, hele, tady v Teplicích okresní soudci happy, protože vyhověl tvé žádosti a jsi venku. Nicméně, kdo to ještě neví, tak pana ex-poslance Ferryho propustili.
1: Jo. Velká kauza, která se stala 2 roky zpátky, pokud se nepletu, nebo 2,5 roku.
0: Já nevím, ztrácím se v tom, nevím.
1: Bylo to velká kauza, řešilo se to prostě všude, že ano, jasně, Dominik Ferry údajně znásilnil 2 dívky, jednu se pokusil znásilnit. Nebylo to úplně pěkné téma a dostal prostě trest odnětí svobody, bezpodmínečně seděl. Teď tedy ano, je Dominik Ferry venku. Já jsem viděl několik videí, jak on si to užívá, vylezl. Ty jsi říkala...
0: Ten výlez z toho vězení.
1: Jo, přímo doslova. Ty jsi říkala, že vylezl z jakého vězení?
0: Tady píšou okresní soud Teplicí.
1: Jo, ano.
0: Bylo to v úterý, jo, kdy vyhověl ta žádosti.
1: A viděl jsem ty videa, kde novináři pochopitelně si počkali na tuhle událost. Stejně jako když si třeba vylezl po milosti z vězení Jiří Kajínek, víš, a novináři čekali 2 dny u vězení.
0: No ano, takové to legendární dílko.
1: Je to ono, no. No a Dominik Ferry vyšel, tentokrát měl na sobě takové kaky tričko, vypadal trošku jak voják, že a jako všechno v pohodě, usmál se, rozdal několik úsměvů.
0: Myslím, že podpisy, už tam měl svůj fanklub.
1: Možná i podpisy, rozdal zamávání, no a je Dominik Ferry venku. Jsou 2 skupiny lidí, jedna to odsuzuje, druhá to nějakým způsobem jako kvituje, že asi v pohodě, proč ne?
0: Ale všichni máme smůlu, protože soudce říká, hele, už není tak sebestředný.
1: Tak, dokonce
0: řekl soudce.
1: Podle psychologických posudků už se dokonce i napravil, jsem četl. Jo? Tak super, Dominiku, gratulujeme, že ses tedy napravil. Vítej zpátky mezi námi. A vlastně tahle písnička Pharrell Williams Happy je tak trošku svým způsobem určitě i aktuální nálada třeba právě ex-poslance Dominika Ferryho.
0: No toho určitě.
1: No, takže happy.
0: Nejsem si jistá o zbytku, ale myslím, že on je
1: minimálně on bude určitě v pohodě. Ty jsi happy dneska, Moni?
0: Víš, co je zvláštní den dneska.
1: Jak to?
0: Je divný. Jak já si táhnu nějaký spánkový deficit už poslední dny.
1: Nějakou kouli u nohy?
0: No, tak je to takové jako divné. Přitom je krásně. Včera byl úplně nádherný den, dneska to bude taky stát za to, ale cítím, že nejsem úplně ve své kůži.
1: A co by ti tak pomohlo? Můžu tě zaspívat
0: nevím,
1: třeba nebo něco?
0: To asi myslím, že nebude zrovna.
1: Básničku ti můžu říct na tvoje tělo.
0: Ale promyslíme to. Já nejsem určitě sama, možná i někdo má stejný pocit jako já, tak napište, můžeme se vzájemně podpořit.
1: Tak jo, tak dobré ráno přejeme. Za chvilku nabídneme třeba Zerba, anebo taky rumunskou Inu, která pozor, mimochodem v říjnu dorazí tady k nám do Ostravy a vystoupí v Trojhali Karolina.
0: No konečně.
1: Takže moc se těšíme, to si dáme, za chvilku pokračujeme, buďte s námi, dobré ráno.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou?

0: Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpadky.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: To jsme se to sešli dneska, co? U toho Bon Appetit. To je Sebranka, to je Skvadra. Je 7.32, mnozí z vás máte spoustu energie. Ježiš, jak my vám závidíme, protože dneska prostě něco je špatně.
1: Třeba to píšete je dneska ve vzduchu, třeba ale víš.
0: Asi jo, protože píšou i naši prešťáci, že to mají stejně, že se mi jako nechce. Někteří tady píšou, jsem unavený a rozlámaný jako hračky tady od našich kamarádů z přívozu. A...
1: Je to dneska prostě nějaké jako divné. My jsme se tady s Mončou shodli, že ve fabriku prostě dneska život není a není ani u nás dvou a je těžké vlastně tvořit ráno a dělat ho někomu příjemné, když my sami jsme vlastně unavení, ale dáváme do toho jako maximum.
0: Dáváme si ještě šanci do
1: dalšího. 100% maximum a navíc před námi je pořád ještě hodina a půl.
0: Jako. No a navíc říkáme, že tak dobře, my dneska ráno vypadáme, jak
1: co
0: vypadáme,
1: my,
0: ale
1: co
0: jako
1: my?
0: Jestli to tak mají všichni Češi, tak jsme dost v háji, vám řeknu. Protože dneska jde o všechno, Finsko, Česko, 16:20, máme šanci ukázat, že to prostě v nás je.
1: Český hokej tak... vstupuje na mistrovství světa do čtvrtfinálového souboje, jak už říkala Monča, v 16:20 právě proti Finsku. Prosím vás, ono je důležité také připomenout, že hrajeme v Curychu. My jsme se stěhovali z naší arény ve Friburgu do Curychu. Kluci dorazili už včera odpoledne, to znamená, že 100% mají za sebou i nějaký trénink.
0: Bez tak dobře spali. Doufejme v to.
1: Doufejme v to. A dneska v 16:20, prosím pěkně, držte všichni palce, protože to bude moc, moc důležité.
0: Protože vyhrám 4-2.
1: Jo, takhle. 4-2. Já typuju Moni 3-1.
0: Dobře.
1: Poslední gól padne do prázdné brány pro nás pochopitelně.
0: Já 4-2-3, ty 3-1. Je-li to kopyto, počkej, my jsme se vlastně nevzali.
1: A kdo dá gól? Ještě typně, kdo dá gól?
0: Ne, takhle, tak, co to po mně chceš? Já jsem ráda, že jsem vyplodila výsledek v tomhle stavu. Pojďme si ale říct, že jako co bude dělat ten, který prohraje, že?
1: Je to hecnice nebo něco takového?
0: No tak jako není,
1: vlastně
0: ale
1: mohlo by být, ale
0: klidně z toho můžeme udělat. Tak já jsem řekla výsledek, ty,
1: ten, kdo
0: tak kdo
1: prohraje,
0: blíž, no?
1: Ten, kdo jako bude blíž, ten vyhrál a ten, jasně, kdo bude dál, tak ten prohrál. A ten, kdo prohraje, bude muset, no já nevím, no. Nevím, nenapadá.
0: Se naučit kousek ve finštině.
1: Ve finštině.
0: Jo, a předrecitovat tady.
1: Dobře, okay, nemám problém, tak jo, pojď kopito, je-li to.
0: Počkej, no neumíš stát. Je-li to kopito.

0: Justin Timberlake, 7 hodin 40 minut, pěkné ráno, frešáci, tohle je ranní Bon Appetit.
1: Zadrž své kroky, chtěli si jít, počkej.
0: Chtěli.
1: To dělala těžká písemka, chtěli. Si jít na toaletu.
0: Chci.
1: Tak vydrž,
0: ano.
1: Protože by tě mohlo mrzet, že propásneš zdárný okamžik a přišel by si o voucher za 2000 do obchodního centra Forum Nová Karolina, protože my budeme hledat dalšího finalistu našeho kvízu naopak, jo.
0: Poslední
1: máme,
0: možnost, pozor,
1: je to poslední možnost. Mm-hmm. Poslední možnost. My máme zatím jenom pánské finalisty, to znamená, že se probojovali muži, v úterý Jirka, ve středu Vojta.
0: Ano.
1: A holky nic, já jsem právě čekala, že když vám někdo bude mávat poukázko za dvojku.
0: Je, a to je kabelka. Je, a to je ten pěkný topíček, který bych chtěla. No jo, dámy.
1: Jo, teď plavky, takže potřebujeme na léto, že?
0: Dneska bychom spíše ocenili, kdyby se do kvízu naopak dovolala nějaká žena.
1: Jako ocenili. My bychom...
0: Nám to je jedno.
1: To, tak, my bychom byli za to rádi, ať jsou... Víceméně aspoň trošku vyrovnané ty síly, ale
0: ano.
1: Jako kdo se dovolá, tak se dovolá, že?
0: Jinými slovy, chceme říct, že za malý moment zazní 100% signál, který vám dává a určuje tempo, že máte vzít mobil do ruky a volat k nám do studia a společně s námi si kvíz naopak zahrát.
1: Nebude to trvat dlouho, takže kafe počká, toaleta počká.
0: Všechno počká, protože za chvilku to bude, věřte tomu, buďte s námi, dobré ráno.
2: Víkend na chatě, stylově, party Sud Morava, vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici, ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
5: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
6: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
4: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
5: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
6: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
4: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
6: A v neděli Roman Pastorek.
5: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
7: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: schválně překvapit, jestli tedy se to dneska podaří a ve finále, tom zítřejším, bude nějaká žena. Halo, halo, dobré ráno, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Petr, takže ženská nejsem.
0: Petře, ty asi nejsi žena. No nevadí, tak v pohodě, tak to bude nevadí. Ryze mužské finále. Tedy možná, pozor, ještě mě napadá otázka, a máš ženu?
1: A zrovna nemám ženu.
0: A tak ani nic nevadí. To nevadí, tak si to utratíš prostě jenom pro sebe, ty to je fajn, ne 2000 korun, kde to najdeš, na zemi určitě ne.
1: Aha. No, to ne, v Karolíně.
2: Přesně tak, prosím tě, znáš princip soutěže, je ti jasné, že budeš muset lhát? Co to půjde?
1: Jo, jenom říkat špatné věci, ne?
2: Jo, prostě špatné odpovědi potřebujeme, nesmí tam být pravda.
0: Nesmí to být pravda,
2: případě.
0: No, o tom to je ten kvíz naopak. OK, připraven?
1: Ano.
0: Tak Peťane, drž se, jdeme na to, pojďme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Peťo, o koho jde? Je jich 7 a žijí se Sněhurkou.
1: Labutě.
2: Co je to zobák?
1: Ježiš, to je část nohy.
2: Dobře. Hmm.
0: Čím se živí lékárník?
1: Prodává drogy.
2: No jo, ale chápu, jak to myslíš. Kterého je den dětí?
1: To je den pro tatínky a maminky, jak jsou úspěšné.
2: Dobře.
0: Jo, ok, dobře, fajn. Maminka mé maminky je moje, co?
1: Strejda.
2: Co je méně, dobře poslouchej, méně 2x2, anebo 10-5?
1: Já jsem neslyšel to druhý.
2: 10-5. Co je méně?
1: Méně je to druhý.
2: Ano.
0: jakou barvu má kivijus?
1: Fialovou.
2: Janek je jiný tvar jména jakého?
1: Karel.
2: Dobře.
0: Jakou barvu má kostka, která se v Ostravě staví?
1: U nás se staví nějaká kostka? Jo, tak to bude šedá.
2: Dobře.
0: OK, dobrý.
2: Kdo neskáče, není Čech a doplňak je to dál?
1: Tralala, tralalí.
2: Vidíš to.
0: Peťo, a tak úplně v pohodě, na pohodu jsi to dál, jako bán. Dobrý.
2: Čupr.
1: No tak ještě mi musíte vylosovat, abych mohl jít utrácet.
2: No dobře mluvíš, právě mluvíš, tak prosím tě zítra touhle dobou vyčkávej, protože pak, když se ti rozezní telefon, tak to můžeme být ne. A když to zvedneš časovém limitu, tak máš voucher, OK?
1: OK, budu ready. Super, Peťo, těším se moc.
0: Peťo, prosím tě, ještě mi řekni, kdyby to teda zítra třeba vyšlo, jo? Co bys si v té Karolíně zhruba tak jako koupil? Máš představu?
1: Protože mám dvě děti, dva kluky, takže vezmu a každý si utratí litr, takže já si koupím velký nic.
0: Ale budeš mít radost aspoň.
1: Jo, přesně, přesně.
0: A to je důležité. Tak jo, Peťo, moc rád jsem tě slyšel, třeba zítra. Ahoj.
1: Tak jo, super, mějte se zatím.
0: Čau,
2: ahoj.
0: Tak Peťa má jasno, my se těšíme na zítřek, protože zítra bude velké finále kvízu naopak, kde rozdáme jednomu z našich finalistů 2000 korun
2: do obchodního centra Fórum Nova Karolina.
0: Jo, a držíme palce, bude to... Nadechni se, bude to... No jo, přesně takové to bude. Tak zítra velké finále kvízu naopak.
3: Kvíz naopak!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: V Ostravě je dneska v teplotních maximech 19 až 24, to je jasný výhled, jasno, později odpoledne polojasno, na horách ale teploty jenom do 19 s možností večerního deště, tak s tím počítejte a raději si sebou přibalte pláštěnku, pokud razíte na hory třeba. Jinak pěkný den.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: Moravskoslezský kraj se stal další zastávkou vzdělávací tour. Do Krnova dorazila speciální mobilní raketa s virtuální realitou, která dětem přibližuje vesmírný program a moderní technologie. Z Krnova zamíří do dalších měst regionu. V sobotu ji můžete vidět například v Dolních Vítkovicích. Děti během 15-minutového letu zažijí silný emocionální zážitek, který astronauti popisují při pohledu na Zemi z vesmíru. Město Karviná zahájilo pravidelné sečení vodních rostlin na jezeře Loděnice v parku Boženy Němcové ve Frištátě. Cílem zásahu je zlepšení kvality vody, celkového stavu vodního prostředí a také zajištění bezproblémového rekreačního využití jezera, zejména provozu půjčovny loděk. Ondřej Perušič, mistr světa v plážovém volejbalu, se na JNT Banka Ostrava Beach Pro vítězně vrátil právě na scénu a s Jiřím Sedlákem v kvalifikaci porazili český tandem Krištof Jan Oliva, Václav Kurka, postoupili do hlavní soutěže elitního turnaje. Kvalifikaci uspěli i další čtyři české páry. V hlavní soutěži se jich představí 7.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A pěkné ráno, 2 minutky po 8 hodině přejeme všem řidičům na cestách v metropoli a mimo něj, protože pozor, například Slovenská ulice na křižovatce s ulicí Hlučínskou je menší ťukanec, řeší to policie, tak opatrně, abyste do nich třeba nevletěli i vy. Jinak v tuto chvíli nehlásíte žádné další komplikace, díky za to, počítejte možná jenom se zdržení na Českobratrské ulici v centru Ostravy, ale jinak ani tam to nebude více než 5 minut, tak myslete na to, že opatrně jezdit se vyplácí a jakékoliv další informace můžete posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
4: Držte se, nebojte a už mě vypnou.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio. Tam
3: mluvíš do toho.
2: K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: Yeah, už je to lepší, že?
1: Jo, už jsem se probral.
0: Už to je fajn.
1: Ella Langley, mimochodem, nám teďkom taky rozproudila trošku krev v žilách. Tohle je nový fresh track, který tady hrajeme na freshi v trošku taneční verzi a je to moc fajn. Tak,
0: je to track, který jako se drží, jo? Pořád rotujeme, je to oblíbené, chcete ho slyšet, takže jeden z nejhranějších tady u nás, bych řekla dokonce i.
1: Ano.
0: Máme ho rádi. Jinak, to jsi říkal, kolik je hodin?
1: 8.11.
0: A počkej, řekl jsi u toho i to, že už to začalo?
1: Jako co, ale...
0: No tak Ostrava,
1: Ostrava, jasně, to začala už včera, to víme, to je velký turnaj.
0: No počkej, jakože dneska už to zase fičí.
1: Už to jede teď?
0: Jasně, od 9. hodiny skoro, takže počkej, to už se budou scházet lidi a už jsou na cestě právě do areálu, kde to bude probíhat.
1: Mimochodem, Moni, já jenom chtěl říct, že ty jsi mě moc dneska potěšila informací, že Ondřej Perušič se dostal do toho turnaje, protože my jsme říkali, že ukončil kariéru, já mám teda jako... Radost, je to super.
0: Jo, podívej se, mistr světa takhle v plážovém volejbalu.
1: Pardon, mistr světa, právě se vítězně
0: vrátil na světovou scénu a teď s Jiřím Sedlákem v kvalifikaci porazili český tandem Krištof Jan Oliva a Václav Kurka, postoupili do hlavní soutěže tady tohoto elitního turnaje. Takže jo, bude to velká podívaná, nicméně my a o to tady kráčí máme s Honzíkem lístky na dnešní, to znamená čtvrteční den tohoto světového volejbalového turnaje. GNT.
1: Hele, uděláme to, podle mě, já bych to udělal možná úplně stejně jako včera. Máme jednu písničku, kterou prostě pustíme do éteru a jakmile zazní éterem, tak volejte. Co?
0: Jak úplně stejně, no tak
1: a
0: jo.
1: A bude to podložené,
0: tak jo,
1: pochopitelně, tak jo, pozor, pochopitelně to bude podložené
0: ještě
1: jako
0: otázkou.
1: Kvízovou otázkou, jo. Na kterou musíte zodpovědět správně.
0: Good, a ta písnička, na kterou navážeme?
1: Možná se budeš smát, ale mně se líbí na tak hezký pozitivní den, hezká pozitivní písnička Jablčko, jo. Může být,
0: od
1: ne?
0: Kristýnky, dobře.
1: Od Kristýnky. Jakmile uslyšíte véteru Fresh Rádia a Kristýna Jablčko, nečekejte, volejte, protože i dneska pro vás máme dva lupeny na JAT Banka pro Beach Open.
0: Exkluzivně, jo? Tak nemeškejte, protože je to jediná šance takhle ráno si to vyhrát.
1: Je to tak? Jo, my držíme palce a jenom takové jako malé doporučení. A bude to dřív, než si myslíte.
0: Jak myslíš?
1: Dobré ráno.
0: Jo. Vypněte mikrofon.
1: Jo, promiň, dobře. Děkuji
0: ti velmi.

0: 8.22, Fresh Radio, bon appetit.
1: Halo.
2: Ano. Ahoj, tady Tomáš, Hlučína.
0: Ahoj, Tome.
1: Tomáš z Jičína.
2: Hlučína.
1: Z Hlučína. Hlučína. No, a to je lepší, to je, to mi rádi.
0: To jo, a Tome, co bys rád?
2: To bych jsem chtěl zahrát.
0: Co bys rád?
2: Nebo Farnou.
0: OK, tak Evičku ti možná taky dáme, ale jinak určitě voláš z nějakého zvláštního důvodu, co? Že by?
2: Já mám prostě hezky, venku je hezky, no. Je třeba něco hezkého zahrát.
0: No tak to jo, a ty nevoláš kvůli tomu, že bys si chtěl od nás lístky na JNT Banka Ostrava Beach Pro?
2: Ani ne.
0: Ani ne?
2: Někomu třeba někomu jinému, to můžete.
0: Tak jo, my je teda s dovolením někoho pověnujeme ještě. Tak, dobře teda ty.
3: Tak
0: jo,
3: výborný.
0: Tak Evu Farnou ti zahrajem.
3: Ty bys to teda, takže ty voláš jenom kvůli tomu, abychom zahráli Evu Farnou?
2: No.
0: Jo, že ty, zrovna ty voláš.
2: Ty třeba perfekt do mobile.
3: Ty seš srdcář.
0: Ty jo, ty zrovna voláš totiž do výherního songu, víš, jako Kristýna Jablučko, tak se ti to podařilo perfektně. Ne, v pohodě, je to jako nic, už se neděje, že jo? Jo, už tě tady máme na té telefonní lince, tě, tak to odbavíme.
3: My tě samozřejmě...
2: Já jsem si říkal, že se nehraje, tak třeba, že se zahrát.
3: My ti samozřejmě Evu Farnou novinku Perpetuum Mobile zahrajeme, jo, protože jako tohle je velmi originální a třeba někdy příště teda, no.
2: Jo, ahoj.
0: Tak jo. Tak páty, Tome Zlučína.
3: Tak čau, Tome Zlučína, nazdar, čau.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
3: Hele, tak jinými slovy, jo, právě teď můžete volat, protože my jsme ty lísky neudáli.
0: Jo, my jsme jako mysleli, že máme výherce, sorry, no, prostě nemáme.
3: No, tak nic, no, tak volejte, máte možnost.

0: Peťa z Hlučína nasadil hned po ránu trošku jinou laťku, když nechtěl lístky původně na super turnaj JD Banka Pro Beach Open, tedy pro tento skvělý turnaj v plážovém volejbale tady u nás v Ostravě.
1: Ano, JD Banka Ostrava Beach Pro je teďka v kurzu pro někoho, kdo bude chtít lupeny a můžeme mu je dát, tak pojďme prosím vzít telefonní linku, koho pak tam máme. Dobré ranko.
2: No, dobré ránko, tady Krista.
0: Ahoj Kristo, dobré ráno. Odkud voláš, prosím, jenom důležitá informace?
2: Volám z Jeseníku, jsme na wellnessu.
0: No to je život.
1: Tak zatím se krásně jako odsachtejte, ovšem vás bude čekat za pár chvíli ještě jeden neskutečný zážitek a to bude právě na volejbalovém turnaji JD Banka Ostrava Beach Pro. Kristo. Mm-hmm. My potřebujeme, abys něco odpověděla.
0: Jedna důležitá otázka. My se ptáme, kde, v jakém místě se odehrává tento turnaj. Tak co, víme?
2: Určitě v Dolních Vítkovicích v Ostravě.
1: No, jasně, bez nápovědy, no, tak kde jinde,
0: jako
1: že?
0: Bez problémů.
1: Jeseník to nebude asi.
0: V Jeseníkách ne. Priznicovi určitě ne.
1: Okay, tak...
2: No, to ne, jo.
0: Tak jo, Kristo, moc gratulujeme, vydrž na telefonu, dořešíme zbytek a hlavně si to dneska pořádně užij. Jo?
2: Jo, dobře,
0: tak jo, díky.
2: Pán, super.
0: Měj se,
2: ahoj. Krásně počasí, jo, na skle.
1: Tak krásně to mají zařízené, nejprve jako čachtačka wellness a potom fanděničko, třeba večer na volejbale.
0: To musí být, paráda. Když si to někdo umí zařídit, a navíc čtvrtek říká se malý pátek, takže...
1: To jo, a těch zápasů, co turnaj nabízí, je spousta, doporučuji, ať kontrolujete webové stránky, kde krásně všechno časově rozepsáno.
0: Tak jo, za chvilku pokračujeme, buďte s námi, dobré ráno.

0: Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Chci ho znova pustit, už ne.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
4: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
0: Fresh Radio.

0: to je idylický den. Začalo to tak zcela nevinně, nechtělo se nám a najednou jakou máme dobrou náladu a už je všechno zase zalité sluníčkem.
1: No, protože je skoro po všem. Navíc my máme radost, společně s vámi sdílíme, protože opravdu je čtvrtek, je tady malý pátek, zítra konečně víkend. A mě tak napadá, Moni, že bych se asi měl zeptat ze slušnosti.
0: Na co?
1: Co budeš o víkendu dělat?
0: Pracovně, Honzíku, já mám
1: zas?
0: Pracovno,
1: a umíš
0: jako
1: ty
0: napůl
1: ten víkend trávit i nějak jinak?
0: Umím, ale tak to přece víš, mě to, já to mám jinak než normální lidi. Já pracuju podstatnou část roku, od, dejme tomu
1: od nevidím do nevidím.
0: Od dubna do listopadu asi, tak, nebo možná i prosinec, tam jsou zase rozsvícování
1: a
0: stromečků a klientské party a tak. A potom mám ty měsíce takové jako neatraktivní volno na ty své dovolené, víš? Třeba únor, duben.
1: Na apríla.
0: No, přesně,
1: no,
0: to
1: ne,
0: si někdy
1: tak
0: dělám
1: jsem,
0: srandu, že někam pojedu.
1: Já jsem si to letos udělal úplně jinak, já jsem říkal, že já to v létě můžu úplně kašlet, já prostě v létě jedu pryč.
0: Jedeš a přitom, počkej, my víme i kdy, zapamatujte si, že a hlavně ty, abys věděl, kdy u tebe to někdy je problém. Honza tady v srpnu od 17. do 21. nebude. Jo, tak mě já tak musím popřemýšlet, koho tady jako k sobě,
1: ty, a mě právě,
0: nejsem sama.
1: A mě právě jako napadá ve spojitosti toho, že co kdyby.
0: Co kdyby co?
1: Co kdybych se zeptal tady našich jako mistrů na techniku, jestli by bylo reálné, že bych jako vysílal s tebou, ale já bych vysílal prostě odjinud a ty odsud.
0: Dobře, a ty jako bys
1: tady,
0: chtěl...
1: Tady je tolik volných to, šavliček, to, víš?
0: No, ale tomu sám nevěříš, ne?
1: Já bych
0: že
1: tomu
0: by
1: právě věřil.
0: Na Sicílii,
1: já bych ti právě jako předával informace.
0: Ty bys si vstával na dovolené tak, aby si se mnou mohl komunikovat od 6. hodiny?
1: Teď já sám přece stávám v 5. každý den.
0: Nedobrovolně. Já nevím.
1: A to už je ale vedlejší.
0: Než by to technicky nešlo.
1: To už si říkat jako nemuselo.
0: Jo, tenhle majsterštyk už jsem slyšela jako, na jiných rádiích. Víš, jako teoreticky by to šlo.
1: Ano,
0: otázkou prý to
1: jde,
0: jestli, jo, jestli to chceme i my takhle.
1: Já bych to tak. A ty bys nechtěla vysílat se mnou na dálku, jako,
0: no,
1: že?
0: Jako chtěla bych vysílat na dálku, ale ono je někdy těžké se s tebou potkat i na blízko, takže těžko, jak to bude takhle.

0: My jsme vám to už řekli. Monča v létě spíš pracuje, já v létě to vidím na Sicílii, jasně, ale co vy?
1: Já ještě stihnu třeba B7, nebo respektive ne, že bych se účastnila tomu závodu, ale chtěli bychom jí projít si pěšky, třeba s Ráďou, jo, a senátorem, tak bychom chtěli jenom otočit na motorce Chorvatsko, jasně. Šplíchy, šplíchy a potom za 2 dny domů.
0: Jenom jako dupiny.
1: A jenom jako přesně dupiny, já tam stejně víc nevlezu. Úplně stačí. A co vy? Co vy? Kam byste tak chtěli vy? Stačí nám destinace, nebo kam už víte, že pojedete?
0: No právě, no spíš takhle. Kam,
1: jak
0: jako,
1: to máte
0: kam vlastně letos jako pojedete? To nás zajímá. Jedete, nebo letíte, nebo prostě zůstanete doma, protože i tady máme krásně. Tak co? Kde to bude? Dejte vědět. Děláme veřejný průzkum právě teď.
2: WhatsApp 77337136.
0: Jsem zvědav. Jsem teda zvědav, jak na tom naši posluchači jsou, protože vždycky, minimálně jednou za měsíc se najde posluchač, který nás poslouchá i někde u moře. Teď jsme se koukali na Dominika, který posílal fotku z Egypta, jo? A teď nás právě, nebo ne teď, ale minulý týden to bylo, poslouchal nás v Egyptě na pláži. Perfektní, super. Tak schválně, kam se tedy letos chystáte vy? Zajímá nás to, dejte vědět, za chviličku si ty vaše destinace tady prozradíme.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
4: Vyhrávej skvělé ceny!
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatění skov. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: No jo, jak to hraje? Proč Rádio 852, snad vám hraje i srdce.
1: Srdce, které letos vezmete třeba někam na dovolenou, svoji milou maminku, ségru, bráchu, kohokoliv, protože my tady řešíme téma, kam se vlastně letos vy, frešáce, chystáte.
0: Luháčovice, koťátka, píše. Aha. Marcelka, dobře.
1: Jasně, my jsme říkali, že Česko je jako moc fajn, proč
0: ne? Je, dokonce tady další, když už teda jsme ještě v České republice, tak Tonda se spokojí normálně s Žermanicemi a je úplně na pohodu. Ten tam vytáhne
1: české
0: svůj stán,
1: pivo,
0: přesně,
1: bušta.
0: Vedle má kamaráda, který má ten pojízdný karaván a rozjedou grill a co jim více chybí ke štěstí, že?
1: Vůbec
0: západy
1: nic,
0: slunce
1: vůbec
0: úžasné.
1: Nic.
0: Však skvělý festival tam taky bude, už se chystá, že? My dobře víme, co se dá dělat
1: ano.
0: U Žermanické přehrady, všechno.
1: Ano.
0: Lukáš už byl v Itálii, příští týden Španělsko, s kamarádem pak Bosna, v září Sardinie a tak skromně píše pro letošek už všechno.
1: Lukáši, nechceš mě vzít na dovolenou sebou, prosím,
0: to
1: díky, jel by.
0: Bohumil, Biograd na moru, Chorvatsko.
1: Biograd na moru, a pozor, okay. To Chorvatsko tady pořád vede, mě to překvapuje, že Češi pořád jsou konzervy a do toho Chorvatska jezdí.
0: Já na Turecko, což je pochopitelné, protože jsme říkali pár dnů zpátky, že Turecko začíná se hodně ozývat.
1: Z Ostravy se lítá jako navíc, jasně.
0: Tak, přesně. A Markétka, ta zkusí Dubaj.
1: Dubaj.
0: Už měla letět dříve, ale pochopitelně k těm událostem, co se tam děli, tak pořád odsouvala.
1: No, teď
0: ještě
1: jí
0: pořád platí poukaz, tak
1: zkusí. A teď už to je v pohodě, teď už to je lepší. Navíc teda, ale my se tady rozhodně shodneme na tom, že dneska to prostě vyhráli Chorvati. Takže Chorvatsko prostě pořád co? Chorvatsko pořád funguje.
0: Honzíková oblíbená kamarádka z Balkánu.
1: No
0: Nedoukraden.
1: A mně se líbí, Moni, že ty už jí znáš i po jménu. Ty máš rodné číslo, podle mě je jí napsané, už ne někde.
0: Myslíš? Ne, Honzi. Já tady mám poznámce velkými písmeny Neda Ukraden. Abych ti udělala radost.
1: Jsme tak jako chtěli navodit atmosféru, tu správnou letní balkánskou, že jo? Takže, ať to bude kdekoliv, užijte si léto, nejlépe prosím vás s Fresh Rádiem, protože, pozor, důležité je třeba říct, naše aplikace funguje kdekoliv na světě, takže s Freshem můžete klidně do Turecka, do Dubaje, do Chorvatska, do Slovenska,
0: Kanáry,
1: to
0: taky, ale hlavně prosím vás, z toho posledního nám neposílejte fotografie.
1: Ne, to ne.
0: Věřte nám, že my víme docela přesně,
1: jak to tam vypadá. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: This is love, tohle je láska, tohle není nic jináčího, tohle je Fresh Radio. 9 hodin a 2 minuty k tomu, lehká nestíhačka, proto tady na nic nečekáme. A prosím, řekněte nám, Honzo, jak dnes bude.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě po celý den dneska tedy jasno, později odpoledne by mohlo být polojasno, teploty v nejvyšších rozmezích od 19 do 24 stupňů Celsia. No a pokud se chystáte už dneska třeba nahoře do Beskyd, tak tam teploty v maximech do 19, polojasná obloha večer s možností dešťových srážek, tak s tím počítejte, zítra teploty kolem 25.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Na Moniku poprosíme o zprávy. Vrtulník zasahoval na Lysé hoře, cyklista skolaboval v restauraci. K muži v bezvědomí letěl včera na vrchol Lysé hory v Beskydech ostravský záchranářský vrtulník. Posádka mu zajistila žilní vstup, zahájila podávání léku a připravila jej k transportu do zdravotnického zařízení. V pondělí odstartovala dlouho očekávaná rekonstrukce mostu v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Klíčové přemostění přes říčku Porubku je teď pro dopravu i pěší zcela uzavřeno. Dělníci zde pomáhají a budou během následujících 4 týdnů instalovat modernější mostní provizorium, které uleví místním obyvatelům od hluku. Do ostravské muzejní noci se letos zapojí 30 institucí. Premiéra to bude pro Černou kostku, Centrum digitalizace vědy a inovací. Festival se uskuteční 6. června. V Ostravě začaly Štochlová se Svozilovou skvěle. Brazilské šampionky přehrávaly, ale potom se kvalita světových trojek projevila. Brazilky, které v Ostravě obhajují loňský triumf, vyhrály 2-0. Tolik zprávy a teď doprava.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré dopoledne, 4 minutky po 9. hodině. Zdravíme všechny řidiče na cestách v metropoli. Pozor, naproti Park Innu v ulici Hornopolní v Ostravě opět městská policie fotí vaše autíčka a rozdávají psaníčka, jak píše Daniel. Děkujeme za to. A ještě jedna zpráva. Výškovická ulice skřížení se Staňkovou ulicí směrem do Ostravy Zábřehu strojí strážníci městské policie a taktéž kontrolují vaši rychlost. Tak opatrně, ať vás to přečtvrtku nestojí hodně peněz a my se budeme s Mončou těšit opět zítra v 6 hodin. Ahoj!
3: A to je vše, přátelé. Tady, Marika.
0: Půjdeme do finále.
3: A to všechno vážně. Díky, jo. Pak to myslíš vážně.
0: Myslíš. Zítra čau.
3: Tak myslí, čau.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
4: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: hru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
0: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
0: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Patrí k ženám, ktoré v miestnosti nemusíte vidieť, aby ste vedeli, že tam sú. Stačí vlna energie, ktorá ich prevádza. Diana Mórová je na domácej scéne, teda na Slovensku, fenoménom pre svoju živelnosť, priamosť, sex appeal a iskru, ktorú jej môžu závidieť aj o generáciu mladšej kolegyne. A poznávame ju dokonca aj teraz v Čechách. Hoci je na Slovensku hviezdou plnej veľkosti, české príležitosti sa jej dlho vyhýbali, no aj v tomto smere nastal zlom. Za posledné roky sa u nás predstavila v seriáloch ako Zmysel pre tumor či Ordinace v rúžovej zahrade. No nedávno naskúšala nové divadelné predstavenie a dokonca sa objaví v pripravovanom filme. Neviem prečo, ale tá Praha sa mi vždycky tak trochu vyhýbala. Ako povedala, chodila som na castingy a stále to nejako nevychádzalo. Až teraz, ako sa hovorí, na staré kolena som začala robiť seriály a chystá sa aj nejaký ten film. Tak, toto Mórová uviedla. No tak nech je ako je, vraj miluje českú energiu a ja ju absolútne chápem. Ja ju totiž milujem tiež. Hm? Tak preto som tu.
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Tady by se možná ještě, když navážu na ten song, který dojel, hodila řečnická otázka a vzal si ji tady nebo nevzal, nebo je o tom jenom Bruno Mars zpívá I think I wanna marry you, myslím, že si tě chci vzít. Jasně, je to jenom text, já vím. 10:24 právě teď, jedeme nehody, ku podivu žádné, ani žádné z velké zácpy. Ale musím zase zopakovat, teď ještě po cestě jsem se stavoval u Futura a tam normálně venku nebylo kde zaparkovat. To jsem tady rozebíral včera nebo předčerem, někdo z vás mi napsal, že spousta lidí dojede k shopinům, tam zaparkují, stojí tam celý den. Asi to dává smysl, protože takhle plné parkoviště tam bývá obvykle spíš kolem Vánoc. No? A nebo mají dneska nějaká akce, kdo ví?
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Drum and Bass na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Já bych chtěl v prvé řadě pozdravit svého anonymního fanouška, nebo faninku samozřejmě, nevím, který na téma hokeje tady poslední den do mě neustále rýbe, protože to, co tvá jsem si tady sedl, tak na voce poskočilo. Nezapomeň, že je dneska hokej a u toho asi 58 smajlíků. Hele! Ale tak jako jsem rád, že na mě myslíte samozřejmě. Ale mám teď jiné téma. Už jsem to tady načínal včera. Ferrari představilo vlastně z kraje týdne nové auto, komplet elektro a ten design je prostě... já nevím, jako slovo škaredý nemůžu použít, protože každý člověk má jiné cídění. Ale v naprosté většině se lidé zhodují, že teda jako to asi fakt ne. Tak ta záležitost má další vývoj. Včera se vyjádřil generální šéf Lamborghini, mistr, nemám tady jméno, ale konstatoval, že poté, co Ferrari představilo tedy to elektrické auto zvané Luce, tak šéf Lamborghini konstatoval, že jejich myšlenka opustit elektroauta byla naprosto správná, což chápu. A aby toho ještě nebylo málo, tak dneska, jak se zase po týdnech analyzují ty akciové kurzy, tak poté, co automobilka Ferrari představila tedy svůj první elektromobil, tak akcie spadly zhruba o 8%, což je teda ve světě akcí maras, předpokládám. No, jako věřím tomu, že se najde třeba jeden člověk někde na světě, kterému se to líbí, možná dva. Ale jak říkám, je to relativní pojem. Navíc ten paradox, že vlastně ten design dělal člověk, který předtím dělal u Apple a navrhl iPhone, iPad, hodinky, spoustu věcí. Tak tohle auto je fakt zvláštní.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
9: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Jak málo dneska stačí k tomu zažít nějaký adrenalin, který známe třeba z akčních filmů? Stačí dneska už vyjet prakticky do Německa, že jo? Nebo možná někde už občas do Rakouska. Čerstvá zpráva z Dortmundu. Tam se střetly dva gengy jakýchsi nejspíš imigrantů. Je tady napsáno cizích státních příslušníků. Takže se neuvádí samozřejmě, odkud to je, což je naprosto jasné. A lítali tam skleněná láhve, mačety, pistole. A hádka byla mezi dvěmi rodinnými klany a přerostla do krvavého konfliktu, do kterého se zapojila skoro stovka lidí. Na konci zůstali 4 zranění. No a myslím si, že jako to papírování a řešení potom pánu policistů a výslechy, to je šílené, že? Jak kousek máme k věcem, které jsme ještě před 10-15 lety vydávali jako takové exotické záležitosti, to na opačném konci světa, no, tam to je normální, no? Najednou je to skoro normální u nás, že? Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Za pár minut 11. hodina. Na cestách něco máme. A to mě normálně inspirovalo k jedné slavné filmové hlášce. Mám ji tady nachystánu. Ale tedy po pořádku, v Ostravě, v Hrabové, na Paskovské ulici je havárie nákladního osobního auta takovým způsobem, že je tam vyprošťují, takže cesta je aktuálně uzavřena. Ještě jednou tady Ostrava, Hrabová, Paskovská ulice, pokud zrovna tam míříte, tak doporučuju to obět kudykoliv jinudy. No a jak jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na slavný to český film Vesničková středisková.
2: Hluboko pod ní, krásný dol, temné její hory broubí, kol lesů věnec objímá, jasné jezero tříma, uprostřed květoucího dolu, nejblíž se modro k břehu vine, až posléz v bledé jasno splyne tam onen čas, kde k lásce zval hrdliččin hlas.
1: Jo, teď přichází na řadu ta slavná hláška o tom papundeklu a na konci to končí tady tím.
3: Zase kochal, že jo, pane doktor?
1: Jo, někdo se kochal a tak to...
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Fresh Radio.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

téma, které se dotýká úplně každého a zní křestní jména, jejich statistika v České republice. Je tady opět jako každý rok nový výsledek takzvané hitparády oblíbenosti dávání nových jmen u novorozenat. A u mužů v kategorii vítěze pokračuje vítěz z loňského i předloňského roku. Ale u žen máme změnu, takže to vezmeme po pořádku. U chlapů se to tedy nemění, takže stejně jako loni i předloni nejoblíbenější, no špatně řečeno, nejčastěji dávané jméno prvorozeným dětem za poslední tedy měřený rok je Jakub. Gratulujeme všem Jakubům. A u žen máme změnu, protože zatímco ještě loni frčela Viktorie, tak letos Viktorii sundala z prvního místa Eliška. Všechno se mění. Posloucháš Fresh Radio.

Já bych řekl, že stále ještě velmi slavný herec, byť bohužel 3 roky už je po smrti Matthew Perry. Pokud se náhodou neorientujete, tak seriál Přátelé, a tam hrál podstavu Chandlera Bingse, nebo Binga tedy. A před 3 lety se předávkoval, jednoduše řečeno, ale od té doby se táhl soudní proces s 5 lidmi, kteří se o něj tak nějak v té době trošku starali, no trošku dost, protože Matthew Perry díky své slávě, která přišla před lety s Přáteli, tak pořád padal do nějakých závislostí, pak zase odvykačky, pak zase závislost a tak dále. Až tedy dostal takzvané osobní asistenty. A 4 už byli během těch 3 let odsouzeni, no a včera se uzavřel příběh s tím posledním, který v tom měl asi největší roli, co se týče jeho úmrtí, protože jistý Kenneth Iwamasa mu v říjnu 2003 podal právě tu smrtelnou dávku ketaminu a včera byl odsouzen na 41 měsíců, čímž jakože je uzavřena tahleta smutná kategorie všech 5 lidí, kteří se přiznali, že měli na jeho smrti celkem velký podíl. A navíc tady tohoto Iwamasu obvinil otec, starší pan tedy, pan Perry, že Iwamasa to dělal záměrně, protože díky tomu, že byl jeho asistentem, tak si žil v jeho rezidenci za jeho peníze a místo toho, aby jeho synovi pomohl, tak ho prostě odstřelil. Přitom prý stačilo zavolat o pomoc, ale to nikdo neudělal. No ano, hold, když někde cítíte peníze zadarmo, neli zlaté, jak se to říká, do huby, pečení holuby, tak to člověka asi změní trošku. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké.

0: Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

A mám tady bohužel jednu smutnou zprávu, jakožto fanda jakéhokoliv kvalitního humoru, navíc v Česku kvalitní humor jako není úplně běžná záležitost. Tak smutná zpráva, Cimrmanové jsou zase o jednoho z legend tohoto divadla chudší. Dneska se objevila zpráva, že zemřel herec Jan Hraběta, což byl jeden z těch stěžejních kusů divadla Jary Cimrmana. Pokud podle jména nevíte, tak on byl takový trošičku zavalitější, brýle nosil, ale prostě patřil do té elitní sestavy Svěrák, Smoljak a tak dále. A teď si říkám, kolik jich tam vlastně zůstává z té staré gardy. No, mám pocit, že tak maximálně dva už. No, ale naštěstí žijeme v době, kdy všechno se dá archivovat a pouštět znova a znova, takže si ho můžeme klidně připomenout zase někdy někde.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.
4: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Vyhrávej skvělé ceny! JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Fresh.

0: Takové utíkající auto před policisty, to je vždycky záruka toho, že asi je důvod, proč policisté to auto honí. A dost často pomůže náhoda k tomu, aby ta honička byla relativně v uvozovkách zdárně ukončena. Přesně to se stalo včera večer v Přerově, kdy páni policisté takhle se rozhodli zkontrolovat za jízdy dodávku, která jela před nima. Jenomže v tu chvíli, jak spustili hitparádu na střeše blikající, tak řidič na to šlápnul a ujížděl o 106, cesta, chodník, cokoliv, takže přerážel všechno, co mu stalo v cestě. No a zastavil se až poté, co se mu utrhlo přední kolo a z místa utekl. A navíc utekl dobře, protože stále se hledá, takže dobrý běžec. No ale ten důvod je jasný. V autě našli páni policisté perníček a není to ten pečený, no i když kdo ví, že jak to dneska funguje.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: 11.57 právě teď. Žádná nová nehoda nepřibyla, tak jenom se opakuju, možná ještě potkáte v horším případě uzavřenou cestu, v lepším případě spíše následky. Každopádně v Ostravě, v Hrabové, Paskovská ulice, srazilo se tam nákladní a osobní auto celkem drsně, takže to vyprošťovali a cesta byla zavřená minimálně před hodinou, možná ještě stále je.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
12: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
14: Siesta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 28. květnový den, čtvrtek, důležitý v rámci hokejového mistrovství světa, náš zápas s Finskem v 16:20. Zajímavé bylo, že někde už v rámci toho, co psali finské sportovní deníky, už se tam jako přemýšlí, koho pak budou mít dál po nás, jakoby ten dnešní zápas brali jako formalitu, což teda doufejme rozhodně nebude. Určitě je dobré, abyste u toho byli, bude to takový ten nejstěžejnější zápas na mistrovství světa, který rozhodne o tom, jestli budeme o tomhle ročníku říkat, že se povedl nebo ne. Já pořád ještě jsem trošku optimista, tak doufejme, že to dopadne. No a než se tak stane, tak se uklidníme, dáme dobrou muziku. Ještě máme pořád zhruba 4 hodiny, než to utkání začne. Takže Eda Sheerana zvu do našeho vysílání, taky Remedy, anebo za chvíli Taylor Swift.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Ed Sheeran tady na Freshi a taky naše skvělé ráno s Moňou a Honzou. Řeší se tam kdeco, kromě jiného třeba i počasí, a to bylo jedno z témat, které se objevilo ve vysílání právě dnes. Tak poslechněte.
1: Best of Fresh. Mám ale ráda bouřky. Pro mě jsou velmi jako romantické a já ráda sedím u otevřeného okna, čtu si třeba knížku a to jako jede ty bomby, takže já bouřky
2: jako
1: můžu.
2: Já mám bouřky a bouřky úplně miluju a úplně nejlepší je při bouřce se koupat. To je fakt úplně pecka, protože je teplejší voda.
1: Jako v jezerech.
2: No jasně, v jezerech je teplejší voda. Samozřejmě nesmí ti ten blesk flaknout do toho jezera. No to potom si takzvaně na škvarek a už nemusíš šrilovat. Jako.
0: Best of Fresh. Tak nebylo to úplně ráno, ale taky dobrý.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz,

0: Rozhlasy v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukourouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Fresh Radio.
4: Jsme metropolitní rádio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Nicki Minaj a Starship, ladíte siestu na Freshi. Teď to bude příběh o tom, jak je důležité, když máte v hlavě nějaké zásadní heslo, třeba ke kryptoměnové peněžence, nedělat kraviny. A stejně jako jeden týpek, který zhruba před 11 lety měl nějaké množství peněz v kryptu, měl to zahesleváno takovým tím dlouhým heslem z několika slov a na nějakém večírku, nebo možná to byl jenom domácí večer, lehce, jaksi ovlivněn marihuanou, ho napadlo, že to heslo změní. Tak ho změnil. Druhý den si samozřejmě nepamatoval, jak ho změnil a 11 let trpěl, protože mezi tím hodnota té částky, kterou měl na té peněžence, ke které se nemohl dostat, stoupla asi na 8 milionů korun. Ku podivu mu pomohla umělá inteligence, a to tak, že prozkoumala celý jeho počítač, našla z nějakých fragmentů slova, ze kterých poskládala správné heslo a dokonce mu pomohla tu peněženku obnovit. Tak aspoň nějaký další dobrý příklad, jak se dá AI využít, když bude hodně divoký večírek a nebudete si pamatovat, tak si zkuste druhý den promluvit s vaším ChatGPT nebo Claudem a zeptejte se na to, co si nepamatujete. Možná se dozvíte zajímavé věci. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Taylor Swift tady na Freshi a my vás zveme, abyste strávili s vašimi dětmi a taky s námi fantastický Fresh Weekend s Fresh Rádiem v UM Parku v Ostravě. Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky, taky Fresh Challenge, razítková mise. K tomu bezvadná tombola a naši DJové, v sobotu můj kolega Marek Urbanec, v neděli se těším já. A budeme taky losovat tombolu a tím pádem vaše děti můžou vyhrát fantastické dárky. Má to velkou výhodu, je to fyzická aktivita, takže se trošku unaví a večer třeba rychleji usnou, pokud teda máte menší děti, které třeba ještě uspáváte. Takže tento víkend, sobota a neděle UM Park a taky Fresh. Těšíme se moc.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Katy Perry, I Kiss the Girl, taky Jonas Blue a nebo My Sunshine za chvíli na Freshi. Spousta dobré muziky, taky v našich hudebních pořadech. Ten jeden, který vás provází třikrát týdně od Aleše Fresh Mix, má i dneska svoji dvouhodinovku. 17 až 19 čas, který bude trošku samozřejmě kolidovat s hokejovým utkáním Česko-Finsko, ale pokud si to chcete dát třeba jako kulisu, nebo budeme zbytečně brzy prohrávat o hodně gólů, tak si můžete uklidnit další smrští té dobré muziky, kterou vám Aleš pečlivě vybírá do každého Fresh Mixu. Takže i dnes od 17 do 19 tady na Freshi.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Hodina mezi 12. a 13. přinesla dvě dopravní nehody. Ta první se týká Radvanice Bartovic, kde lehce po 12. hodině se srazila dvě osobní auta. Je to ulice Šenovská a křižovatka s Lihovarskou. Tady se to ještě řeší, takže určitě opatrně, a stejně tak to platí pro Havířov a ulici Těšínskou, kde se taky srazila dvě osobní auta. Je to kousíček od Kauflandu Havířov-Bludovice, takže na téhle komunikaci taky nohu splynujete opatrně. Jinak přejeme hezkou cestu a přejeme si, aby dnes ani nebyly nějak zásadně velké odpolední kolony, ať dojedete všude tam, kam potřebujete, v pohodě. Dejte si i fresh za volantem.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Siesta.
9: Siesta.
8: Siesta. Siesta.

0: Hypnotized, tady je Fresh a Siesta. Použil jsem umělou inteligenci na odhad výsledku dnešního hokejového utkání Česko-Finsko a napsal jsem prostě, ať mi tipne, jak to dneska dopadne. Tak první verze byla, že čeká extrémně těsný zápas, hodně taktický, spíš playoff hokej než přestřelku. Finsko tradičně výborně brání střední pásmo, umí rozbít tempo, ale Česko má letos podle mě kreativnější útok a větší kvalitu v přesilovkách. Nevím. Na druhou stranu návrat Barkova výrazně zvedá sílu Finů směrem dopředu. Takže první tip byl od chatu GPT, že Česko-Finsko dopadne 3-2 po prodloužení. Dokonce tady napsal, kdo asi dá gól, že Červenka, Sedlák a Hronek od Modré v přesilovce. Že bude první třetina opatrná, bude hodně soubojů, minimum prostoru a rozhodne se až v té třetí třetině nebo v prodloužení, jo? A tak, a teď tady ještě psal vlastně, že je to zápas, kde jeden golman může úplně změnit všechno. Pokud Kořenář chytne top formu, Češi postoupí. Tak jsem napsal upřesňující věc, že to nebude asi dneska Kořenář, ale chytat bude Dominik Pavlát. A hned se to měnilo, protože hned ten odhad chatu GPT byl Česko-Finsko 2-3. Buď těsná prohra v základní době nebo 2-3 po prodloužení. A že první důležitá věc bude první inkasovaný gól, disciplína, přesilovky Česka a výkon Pavláta v prvních 10 minutách. No. Takže nevím, zatím je to tak 50-50 i podle AI v rámci toho zadání 2-3 anebo 3-2, anebo taky nějak jinak. Uvidíme.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem.

Pondělí bude Den dětí, takže tento víkend je ve znamení akcí, které jsou samozřejmě hlavně zaměřené pro to, aby se bavili ti nejmenší. Na jedné takové můžete být i s námi. Týká se golf parku Velhodce v areálu, který je nádherný. Budeme i živě vysílat, a to mezi 12. a 14. a je to tuto neděli 31. května. Family Day je jako ušitý na míru všem, kteří mají rádi krásné prostředí golfového hřiště, mají děti, protože pro děti tam budou poníci, minizo, skákací hra, tlapková patrola, výborná zmrzlina, taky přehlídka hasičské techniky a pro dospěláky golfový turnaj a další aktivity a třeba i soutěž v patování s námi z moderátory Fresh Radia. Kdybyste chtěli registrovat sebe nebo někoho dalšího do turnaje, tak se podívejte na golfparklohotka.cz, kde je taky kompletní program. No a v neděli má být krásně, tak se na vás těšíme, že si společně užijeme tuhle neděli před tím dětským dnem, který bude v pondělí. Tak přijď

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: Jak už jsme zmiňovali, tak v pondělí bude Den dětí, s tím souvisí další akce, která vás čeká v Dolních Vítkovicích tuhle sobotu 30. května, kdy se oblast Dolních Vítkovic promění v Centrum vesmírných dobrodružství. Je to taková akce, která se jmenuje Space Bus a vesmírný víkend. Pro návštěvníky nabídne unikátní virtuální let do vesmíru, astronautický výcvik, vědecké experimenty, armádní techniku a bohatý program pro děti a celé rodiny. No a tím hlavním lákadlem bude speciální vesmírný kamion, který díky virtuální realitě může i vás přenést přímo na oběžnou dráhu Země. Začíná to už v 9 hodin ve světě techniky a u 6C v Dolních Vítkovicích a součástí akce jsou taky stanoviště s různými úkoly, odměny, soutěže a tak. Mrkněte se na stránky Dovu a když tak si užijte tuhle vesmírnou akci, která určitě bude bavit i vaše děti. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tak pojďme ještě rychle zkontrolovat dění na našich cestách. Tentokrát mám ale dobré zprávy, protože kromě těch nehod, které se řešily už před hodinou a možná ještě lehce dořešují, nemáme nic dalšího aktuálního. Na obzoru jsou samozřejmě vyhlídkově další rekonstrukce třeba na Plzeňské, ale s tím se ještě nebudeme jako teď otravovat. My jsme rádi, že aspoň na chvilku jsme vydechli a možná ještě vydechneme, až se dokončí ty velké věci na Rudné, ale v Ostravě je pořád co řešit na cestách. Nicméně přejeme klidnou odpolední jízdu. Dejte si k tomu taky naši rychlou rotu. Marek s Mikaelou už za chvíli tady na Freši.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
9: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: protože už jsme tady. Žádné ne. Jo, jsme tady, rychlá rota Mareka Michaela. Krásné odpoledne, máme tady čtvrtek a já vám řeknu, my budeme dneska rozdávační, ale strašně moc.
1: Myslíš ale lístky, jakože budeme rozdávat lístky, já nevím.
0: Jasně, co chceš ještě rozdávat? Soutěžit, je, bude finále, pravdy nebo lež. Potom musíme rozdat lístky na J&T, banka, volejbal, beach.
1: Ano.
0: A pak budeme rozdávat ještě lístky do baráku na Kokorouzí.
1: Ještě něco doufám, budeš rozdávat?
0: To stačí.
1: Fakt to stačí?
0: Jo.
1: A ty to, co jsi mi teď ukazovala, to prodáváš, anebo kupuješ, nebo co to je?
0: Ty jsi mi něco ukazovala?
1: Ano. Já vám to vysvětlím, jo. Dostal jsem tady návrh a nápad jakože na grilovačku,
0: jo,
1: jak zjistit, že je ugrilovaný salám, jo. Tak napíchne se párek, jako. Napíchne se na takového člověka, který má něco vystrčené kupředu a když se to zvedne směrem nahoru, tak už ten párek je hotový. Jo. Kdybyste neviděli, o co jde, tak si to najděte na internetu, my se o tom ani tady nemůžeme bavit, protože to je strašně zprost. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Wilkinson a taky Karen Harding, All For You. Tohle to byl drum and bassový track v dnešním odpolední, v dnešní rychlé rotě. Marek a Mikaela, hele, řekneme jim to, nebo jim to neřekneme?
1: Já teď nevím vůbec, co myslíš, že jim máme říct.
0: No, že jsme tady dneska naposledy. Protože samozřejmě tento týden tím myslím, protože my máme zítra volno.
1: My ale nemáme úplně volno, jak už je volno. My jsme si odpočinuli jeden od druhého, ale pracovně. Takže jsme pracovně každý zvlášť. Budeme. Bude nám trošku smutno a zároveň ne.
0: Zároveň ne. Ano, ty jsi to řekla velice hezky, jako to je.
1: Pochopil jsi to, ale ne?
0: Samozřejmě, to je řekni ne, nebo jak to, tady máš bonbon, chceš? Řekni ne. Dobře, děkuji, nechci. To je ještě lepší. Ne, my samozřejmě budeme pracovat každý sám na sebe. A zítra to za nás někdo převezme a už se bude zítra vlastně vysílat v Dolní oblasti z toho volejbalu. No a...
1: Zítra jako fakt, ale.
0: Zítra jako fakt, jako, ne, že tam odjedeš a

0: Kytky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Alice DJ mě vždycky bavila, Back in my life, výborná věc.
1: Pravda nebo lež?
2: Jak jsme pravda slibovali, tak děláme. Sbírka 2000 korun v tomto týdnu, o tohle hrajeme a vy můžete být pouze tři. Možná dva, víc, když to nikdo neuhádne.
0: Víc vás nebude. Tak počkej, tak dáme ještě něco zákeřného, že bychom to losovali jenom ze dvou?
2: Hej, ale tak my jsme byli strašně zákeřní v tomto týdnu.
0: Fakt?
2: Já neumím být asi dvojitě zákeřná.
0: Neumíš?
2: Jako já vím, že ty jo, ale
0: mám
2: já
0: ti
2: ne.
0: To předvést?
2: Jak chceš.
0: Tak jo, tak poslouchejte otázku. Je pravda anebo lež, že Česká republika vyhrálo mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2026. WhatsApp 77 337 136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Don't Start Now, tohle to byla Dua Lipa a my to jdeme rozlousknout.
1: Pravda nebo lež?
2: Myslíš, že všichni dobře slyšeli, na co jsme se to ptali?
0: Já myslím, že nevím, ale možná, že jo. V každém případě připomínáme, že hrajeme o 2000 korun do restaurace Sbírka do Ostravy Poruby. A jako první se ozvala tvoje maminka, velice ji zdravíme tam mezi lesy a mezi pole louky dům. Ale to, co nám napsala, to bylo neuvěřitelné. Tak to jsem zvědavá, koho nachytáte. A ta suchá odpověď od Mikaely už se stalo.
2: Protože se to jako fakt stalo. My opravdu tady máme takové adepty, kteří...
0: Vteřinku, já zkusím najít
2: hledy, já budu mezi
0: nějaké ty hlasovky, pardon.
2: Já budu mezi tím mluvit, kteří nám napsali, že je to pravda, jakože ne, že doufáme v to, že to bude pravda, jo, ale že to už je pravda.
0: Máme tady první hlasovku.
3: Ahoj, zatím to je lež.
2: Zatím to je lež.
3: To bude pravda.
2: Snad, ano, tak to ano, je taková ta,
0: to
2: ta,
0: se
2: ta lepší verze.
0: To se dozvíme až o víkendu.
4: Je to lež. Velká lež.
2: Aha, ano, velká.
0: To je super. A ještě tady máme, ale to už jsme úplně jakože, to mě vybilo. Jo, počkej. Je to?
5: Ne. Pravda.
0: Dobře.
2: To byla jedna z těch pravd.
0: A tady.
3: Ahojky, Honza, ano, je to pravda.
2: Honzičku, ale víš, tak doufejme, že vlastně díky tomu, že máš takovouhle tu představu, tak se to opravdu naplní. Že s těma myšlenkama tvoříš ten svět a jestli no, Honza si fakt myslí, že to je pravda, tak třeba to fakt zítra, nebo počkej, v neděli bude pravda.
0: Já to uvedu na pravou míru, dneska se hraje čtvrtfinále proti Finsku, 16:20, tuším začíná přenos. Doufejme, že to všechno dobře dopadne a kluci postoupí dále. Tak, dej tam výherkyni, která říkala, že je to jako lež a
2: Klára,
0: hned napsala
2: pět
0: nám úplně poprvé, takže moc krát děkujeme za další nové kontakty. No a připravte se na losování, myslím si, že během nějakou půl hodinku budeme losovat.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
9: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
10: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Mami, mami, mimino stegosaura.
13: Vteřinku, jenom něco pošlu.
12: On chodí, jde k nám.
13: Jo, jo, už to skoro mám.
12: Je, ty seš ale roztomilej.
13: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
14: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
15: Marek a Mikaela na Fresh Radio.
16: DJ Peter Pan Kali. Yeah. Studio Laboratory Desert Music.

0: Swim, tohle to byly BTS.
1: Doprava.
0: Jasně, 15. hodina je tady, mrkneme společně na dopravu. Ulice Paskovská, je to kousíček od křižovatky, s křižovatkou s ulicí Záhumení, tam je dopravní nehoda, motocyklu s osobním autem, kousíček od Krmelína, dávejte si pozor, je to čerstvé. A ještě jedna aktuální dopravní nehoda je Mariánskohorská ulice, je tam kivadlový provoz jedním pruhem, protože jsou tam v sobě 4 osobáci a je to pod tím kruhovým velkým mostem tady, když je, jak bych to řekl, kousíček tady v tom přívoze, no, tam je tam dopravní nehoda, nedá se nic dělat.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: there, goodbye. Ovšem to vám, my vám zatím jako neříkáme, jo. My vám stále říkáme krásné odpoledne, protože máme 15 hodin a 9 minut. A je třeba říct, že už jsme vylosovali z těch tří lidí jednoho a budete se divit, kdo to vyhrál. Hned příštím vstupu mu zkusíme zavolat. Tak nechte se překvapit, a nebo se už třeba podívejte na naše sítě, tam to možná najdete.
1: Já k tomu nemám víc, co třeba slov.
0: Já jsem to prásknul. Hele, na to, že to bylo 2:1 pro holky, jo, tak to dopadlo úplně jinak, než jste všichni chtěli asi. Novinka na Fresh Radio.

0: Jste hlasité.
1: V pořádku.
2: Ano, slyším.
0: No halo,
1: tady Fresh Radio, hezké odpoledne přejeme.
2: Zdravím.
0: Ahoj, víš, proč ti voláme?
2: Ahoj. No, tuším, asi vyhrá.
0: Asi určitě, milej zlatej. Ty jsi vyhrál 2000 korun do restaurace Sbírka.
2: Super.
0: Tak se teď prosím tě raduj trošku.
2: Jo.
1: No,
0: a to je všechno.
1: Chcem to slyšet, zaraduj se.
2: Trošku se mi sekáte, no, já špatně slyším.
0: Říkám, že jsi vyhrál 2000 korun do restaurace Sbírka a že se máš radovat. A že to chceme slyšet.
2: Jo, raduju, moc díky.
1: Ne, ještě víc. Zářví hurá, nebo já nevím.
2: Jo!
0: Tam je nějaká nápověda,
1: Jirko. To jsme potřebovali slyšet, Jiříku.
2: No?
0: No hele, dívej se, jako ty jsi porazil dvě ženy, jo. To bylo poprvé, kdy jsme v týdnu losovali, že tam byly fakt dvě ženy. A normálně ty jsi to zase vyhrál, zas chlap, tak já už nevím, co dělám blbě.
1: A úplně nejhorší je, že ty ženy měly... To nevadí. Že ty ženy měly stejné příjmení, jo? Tak buď to byla máma s dcerou, anebo to byly dvě sestry a vyhrál chlápeko, ne?
0: Může to být jiná kombinace, ale stejně to prostě vyhrál ty. Hele, takže my ti gratulujeme, užij si to, zajdi si do sbírky, někoho pozví, anebo
2: děkuju.
0: Si to s ní sám, jak chceš. Každopádně gratulujeme.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Jo. Díky, vy taky, mějte se.
3: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 30.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřilým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Respect to the original Don.
1: Reggae Nerace s Mikaelou.
2: Je to tady, jak jsem vám slibovala, dneska si zahrajeme o lístky, tentokrát na Kokorozí. 15.6. na Fignerové ulici tady v Přívoze Barák Music Club. Je to show, old TV show. Hele, tak kdo chce lístečky na tento skvělý koncert?
3: No, zkus červnu. Tu Kokorozí trošku...
2: Ne, já nemůžu, protože to bude soutěžní, jedna ze soutěžních otázek. Takže já se vás teďka ptám, kdo vlastně je Kokorozí? Kdo to je?
3: No, nemáš tam něco lehčího?
2: No, to je strašně jednoduché totiž.
3: Aha, dobře, no tak, tak jo, tak já to na chviličku pustím a samozřejmě nám pište na WhatsApp 773 37 136.
2: Abych to přece jenom trošku ulehčila, tak kolik takových těch oficiálních členů Kokorozí má? Prostě jako kdo je Kokorozí?
3: Kdo je Kokorozí? OK, super, dáme si skladbu, která se jmenuje Black Rainbow. To jako černá ta?
2: Duha.
3: Duha? Tak jo, tak zkusme to.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tak pojďme na to, máme tady rozuzlení druhé soutěže dnešního dne.
1: Nerace s Mikaelou.
2: Správná odpověď byla, že Kokorozí je specifické americké sesterské duo, takže mi stačilo, že jsou to sestry. A je to tak, je to skutečně tak, tvoří toto duo Sierra, matkou přezdívána Rosie, a Bianca, kterým říkají Coco. No a tady tyto dvě borkyně hrajou takový, jako dalo by se říct, art pop nebo indie pop, dejme tomu nějaký ten freak folk a tak dále.
0: No vy, co
2: a
0: nás hlavně, posloucháte, tak jste to slyšeli.
2: Hlavně oni kombinují ten operní zpěv a hip-hopový projekt, protože ta Sierra studovala operní zpěv na pařížské konzervatoři a zase ta Bianca má naopak takový dětský syrový hlásek, plus k tomu dost často pojí různé beatboxery, takže beatbox, no a akustické nástroje a dětské hračky. Takže tohle všechno můžete slyšet 15.6. Barák Music Clubu a nebojte se, lístky ještě hrát budeme.
0: O lístky ještě hrát budeme, si chtěla říct.
2: Lístky ještě budou a o lístky hrát ještě budeme, jo.
0: Jo, super, tak jo, tak komu se to líbilo, tak samozřejmě zakupujte lístky, anebo počkejte na další soutěž, která se jmenuje...
1: Reggae! Nerace s Mikaelou.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Rychlá rota.
6: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Musíme říct, že tohle je další nesmrtelná hitovka z pera Davida Getty, One Love, vokály mu udělala Estelle. No a my se vrátíme
1: ty jsi
0: k tomu.
1: Ty se zase vrátíme už.
0: Ještě ne. My se vrátíme k tomu, že Baník bojuje o udržení v první lize fotbalové. No a vyhráli jsme doma 3-0, výborný zápas.
1: To víme, že
0: super, všichni jsme to oslavili tak, jak se patří. No a v sobotu, jestli se nepletu, hrajeme teda v Táboře proti FC Cylon Táborsko. No a nebudete věřit, co se stalo. Nejenom, že ti lidi navýšili kapacitu sektoru hostů, tedy pro nás, pro Baník, ze 120 na 350 míst, to je sice stále do šumavských vozdů, ale určitě je to lepší než nic, ale je taky, bude připraveno speciální zázemí přímo u stadionu. Jo?
1: No.
0: Fanoušci Baníku v sobotu jako se mohou těšit na provizorní fanzónu s občerstvením a velkoplošnou obrazovkou, na které bude možné sledovat odvetu téhleté baráže. Samozřejmě vstupenky jsou všechny vyprodány, ale kdyby se náhodou stalo, že tam přijede stejný počet šílenců baníkovských jako třeba na tu Duklu, tak myslím si, že v té fanzóně si můžou dát taky výbornou klobásku a podívat se přímo třeba na tu velkoplošnou obrazovku, i když nebudou úplně za zdmi stadionu, ale budou prostě před něma. No.
1: Tak to je dobré vědět.
0: No.
1: To je důležité info.
0: Budeš fandit? No, je ti to jedno, je mi to jasné. Baník! Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava.
1: Ještě jednou přeji hezké odpoledne, 16:01, máme tady opět dopravu. Dívám, žádná nová dopravní nehoda není, jenom nám asi zhruba půl hodinky zpátky Miloš napsal. Šilheřovice Točná, autobusu dole, klasická trojnožka na auta z vrchu. Pokud víte, o co se jedná, tak si dávejte pozor, asi se tam někde měří v Šilheřovicích, ale kde přesně, to už se mi teda neptejte.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Rádiu.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Fresh Radio.

0: výborná, i když trošičku starší hitovka od Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. No a jelikož dneska, čtvrtek je čtvrtek, tak máme pro vás další soutěž. Je to neuvěřitelné, ale už je to třetí soutěž dnešního dne. A nutno podotknout, že máme pro vás opět dva volné lístky.
1: A nutno podotknout, že už žádná další nebude dneska. Jo? Jako zapomeňte. Dva lístky na dnešní JMT Banka Beach volejbal, na dnešní ještě zápasy, na to všechno, co si můžete tam užít, a my se vás ptáme s Markem.
0: No, včera ta otázka byla naprosto jednoduchá,
1: byla.
0: Kolik je zrníček písku vlastně na hrací ploše, a dneska to je ještě jednodušší. My se vás ptáme, kolik děr má volejbalová síť? Jo, můžeme vám napovědět, že síť je dlouhá 9,5 až 10 metrů a široká 1 metr. Máte toleranci 50 děr, takže kolik děr je ve volejbalové síti? WhatsApp
1: 77337
2: 1036. Fresh Radio!

0: Tak soutěž, úplně ta poslední o volné vstupenky na dnešek na JNT Banka Open, je to rozdáno, protože díky všem, co jste napsali, není to ani 450 děr, ani 500, ani 700, ale ani ne 2000, jo. Schválně jsem vám napověděl, že rozměry té sítě 9,5 x 10 metrů, to znamená, že standardní soutěžní volejbalová síť má 950 až 1000 čtvercových to znamená těch děr.
1: Tyjo.
0: Kolik lidí to trefilo?
1: No moc jich nebylo, ale Kuba byl velmi, my jsme dali toleranci a Kuba byl nejblíž, 50, no. Takže koncové číslo 025, Kubo, gratulujeme ti, užij si to, lístky putují k tobě.
0: No hurá, tak fič.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal.

0: jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Novinky na Fresh Radio.
5: Fresh Radio.

0: Hodím takhle čočku na obrazovku a vidím, že Finsko vede nad Švédskem 1-0. Já to teda
1: s tím
0: finále o víkendu nevím. No uvidíme, necháme se překvapit.
1: Ty to úplně sleduješ. To proto si tady teďka takhle potichu mimo éter. No, tak teď už mi to došlo. No dobře. Pro nás dva, Marečku, začíná víkend, když se to tak vezme, protože v pátek už zítra nepřijdeme. Ale my vám můžeme říct, že o víkendu se toho chystá hromada, takzvané vlastně, jako bude den dětí, sice až pondělí, ale o víkendu už prostě je. Takže vy můžete s dětma dorazit například na Family Day, na Golf Park, Lhotka. Tam budeme živě vysílat od 12 do 14.
0: A údajně tam má být nějaká soutěž s patováním proti nám nebo něco takového. A údajně ten člověk, jako tady na rozhovor, tak říká, že má pozvané vyložení jakože amatéry, že pokud se toho zúčastní profíci, tak by nikdo nevyhrál z těch amatérů, takže profíci si můžou dát tak maximálně cigárko, pivečko a ta soutěž v tom patování bude opravdu jenom pro amatéry.
1: A můžete se i registrovat.
0: Já jsem rád, že tam nejsem z jednoho prostého důvodu, já bych jim tam vyril díry. Jo? Krtek dělá kopečky a Urbanec vydělá díry do toho.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
5: Fresh Radio.

0: Tohle byl Fresh Tag.
1: Dara Bangaranga Garanga.
0: Vítěz Eurovize.
1: Vítězka, já bych řekl, jakože
0: no. Jakože vítězka, ano, ano.
1: Mně se to líbí, je do toho zamícháno spousta stylů, jakože začíná to tak jako pomalu, pak třískačka, pak zase pomalu, teď do toho nějaké ty bulharské ty. Já myslím, že dobrý, jako.
0: Já na to zatím nemám nějak názor, musím se na to možná zvyknout. Ale ty se schytl dobře a Bangaranga tady jako margire, on to příště natočím.
1: Ne, fakt se mi to líbí, no tak a co? Je to taková střeštěná věc.
0: Taky mě to nevadí, že se ti to líbí, já tady s tebou vydržím. No.
1: Taky mohl ve finále vyhrát i ten náš Čech, kdyby ho nějak ti kameramani nepoškodili.
0: Jo, oni ho nějak zdiskreditovali nebo něco.
1: Jo, přesně. Nějak se to nepovedlo, protože asi možná dobře zpíval a potřebovali, aby to vyhrála nějaká baba zrovna Bulharsko. Ne? Bangaranga, Dara Bangara, Bulharsko.
0: To si musím člověče přečíst, že tam je nějaká kauzička, že oni budou nakonec možná i žalovat tam někoho.
1: Vůbec by nebylo marné, protože je tam samé DB, chybí tam N, tam je taky, že by někdo z toho udělal drum and bassový remix třeba.
0: A to si myslím, že přijde.
1: Jo,
0: jakože tady dáváš
1: si,
0: vyhlášení našim fatálním teroristům. No
1: to víš, že ještě mi Elvis rozbije hubu, ne?
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Rihanna, taky Calvin Harris, We Found Love, 16.52, blíží se nám 17. hodina, jdeme na dopravu.
1: Doprava.
0: No, jelikož není hlášená žádná nová dopravní nehoda ani nikde, kde kdo by měřil, tak už vám akorát Michaela může prozradit, co bude večer.
2: Večer vás čeká Aleš Bruna a jeho Fresh Mix, no a poté také Brick Room, Martin Street Mixen a Markus, takže si to velmi užijte a s náma dvěma se zase už... To byl beatbox, kdyby jsi nevěděl. Uslyšíte v pondělí, protože miláčci, my tady zítra nebudeme.
0: Jo. Friday Mix sice dělám já, ale ten je přetočený. Krásný víkend. Ahoj.
2: Čau.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
4: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
5: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
3: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
4: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
5: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
3: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
5: A v neděli Roman Pastorek.
4: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
6: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.
7: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Tak hezký poslech se na Fresh in the Mix v rámci čtvrtka. Startujeme tu noční dvouhodinovku. Tady je Ray, DJ Moon Remix. Where is my husband? Hezký poslech.

ještě dáme také jednu fotbalovou. Daj, daj, Shakira. Dáme ještě Burna Boy, aby to bylo komplet.

těch fotbalových písniček, které vyšly k mistrovství světa ve fotbale. Vyšla samozřejmě teď velká spousta. Uvidíme, jestli tohle to bude ta oficiální a největší hitovka fotbalu.

dneska budeme vzpomínat tři čtvrtku. Belgický Stromae. Jo, ale Dance se hraje pořád, ale Papa Outé. Na to se trošku zapomíná.

Tak to byli Duran Duran, tedy Simon Le Bon a jeho parta. Free to Love, přidám také Gracie Abrams, chystá nové album. A má venku taky první hitík, Hit the Walls se to jmenuje.

0: Ale jo, tahle ta písnička je fakt povedená, stoupá hitparádama, čekám na nějaký taneční remix, abychom to mohli zařadit i k nám do denního vysílání. Hit the Wall, Gracie Abrams.
1: Fresh Radio, Ostrava.

Poláka žijícího v Německu, který má kolem sebe Kind Music a dělají afrohouzíkové věci. Skvělé. Jen tak mimochodem, tady je Be The One právě teď na Freshy in the Mix.

Nejenom Harry Styles, který jako bývalý člen kapely One Direction vydal nové album, ale i Niall Horan má taky novou věc venku, jmenuje se End of an Era. Pojďme si ji poslechnout právě premiérově na Freshi.

A když jsme v tom příjemném modu, ještě jedna z minulostí příjemná. Lean Marlin, takhle si říkala, měla jeden jediný obrovský hit. Sitting Down Here, tady je.

Sunny Patch Safari Remix Alphaville Forever Young. Objevilo se teď minulý týden a vy jste na Fresh in the Mix v rámci čtvrtka.

Za mě neuvěřitelné. Nechali tam ten původní nápěv a lehce to přepracovali. Je to vlastně strunová písnička. A velice příjemně to zní. Jako netrhne to. Není to nepříjemné. Je to fakt super. Vy jste hledali tak Páč Safari Remix.

Tak za chviličku pokračujeme, in the mix, nikam nechodit. Jedeme tanečně na freshe, in the mix. Dáme třeba Joa nebo australského Fishera. Tak 3 frekvence aplikace a DAB+ ve fresh.

potřebuješ restart. Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: Kravnici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription
0: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Tak jsem zpátky, Joel jsem sliboval. Je to herec ze Strange Things a jeho pecka udělaná tanečně, tady je End of the Beginning. Hezký poslech.

0: Slibovala jsem taky australského Fishera. Udělal písničku s další australskou hvězdou. Nebo vlastně s novozelandskou, teď nevím, no tam tím směrem. Tones and I. Favor. A jo, za chviličku na freshy. In the mix.
1: Fresh mix a

Po revoluci to byla jedna z prvních kapel, která navštívila Ostravu. Nevím proč. Praha by byla asi lepší. Ale prostě přijeli. Jako nezaplnili tenkrát ten náš největší sportovní a kulturní chrám. Ale bylo to velice příjemné vědět po revoluci, že už se k nám může a že k nám mohou přijet i takové velké hvězdy. Erasure.

ženou Shakira, tentokrát se Zarou Larson, jejich společná jízda Girls Trip Euro Summer. Jo, jasně, ne Euro Summer, ale Euro Summer.

Kanadského duo Transex v 80. udělalo písničku Living on Video a takhle to udělali Paquito o pár let později. Fresh in the mix, ten čtvrteční.

0: Fresh Mix. Fresh Mix.
1: Není tak rychlý jako originál, ale je to našlapaný. A použitelný hlavně.

Až se dobrý remix, ne? AC/DC, Cosmic Down remix, Thunderstruck. Za chviličku pokračujeme, remix, čtvrtek na Freshen. Aktuální muzika, nějaké novinky, nějaké staré jedy, prostě na pohodu.

0: Fresh Radio.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Jdeme střílet góly. Tak se jmenuje písnička Goals, tedy góly. Další fotbalová. Líza Anita, nebo Liza a Anita.

Vzpomínka na kanadské Lime. Dneska to taková kapela, která letěla v osmdesátkách, měla pár skvělých věcí. Takový charakteristický sound a hlásky tvořili to duo Dennis and Denise LePageovi. Dennis zemřel na rakovinu 3 roky zpátky a Denise, tady ta ženská část duo, zemřela minulý týden, bohužel. Už jsou oba v nebi, spolu. Tady je vzpomínka na ně. Come and get your love.

dám taky novinkovou Charlie XCX v tý čtvrtku. Dnes to zajímavě SS26. Snad to neznamená nic závadného v současné době. Člověk, aby se bál všeho.

0: in the mix.
1: Ještě jednou si dáme doby na Šulce, tentokrát jeho remix k 10. výročí vydání písničky Lean On, Major Lazer, DJ Snake a norské zpěvačky Mo. Tady je.

Ale u některých věcí je to přesně naopak. U některých si říkám, Ježíš, to je teprve 10 let. Tohle to už hrajeme snad 100 let.

Tak ještě se nám tam leze novinková Kesha. Její Origami je plné erotiky. Pozor, a klip taky. Tak mrkněte určitě na klip. Teď vám nabídnu jenom muziku. Jenom v uvozovkách. Tady je nová Kesha.

uvidíme, jestli to nasadíme. Zatím to má docela slušný náběh. Všude si toho všimli. Všude to řeší, ale jestli to není jenom taková vata, že jo? Origami. Kesha. Za chvilečku pokračujeme do mixte na Fresh v rámci čtvrtka. Jedeme tanečně. A taky v tom budeme pokračovat. Fresh Mix. Fresh Mix.

0: Fresh Radio. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Ty. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.

0: Fresh Mix.
1: Fresh Mix.
2: You'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody.
3: So give it to me, give it to me, give it to me.
2: Wanna see you work your body.
3: So give it to me, give it to me, give it to me.
4: Boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my feet, you get a couple brick. Never gonna see the day that
0: Dax ten a Fresh the Mix. Dáme si nějaké předělávky. Velké ty minulosti se pořád předělávají. Taková je doba. Někdy je ta doba ještě brutálnější. Ale když to dneska budeme analyzovat, tak je to vlastně už skoro normál. Norma. Give it to me. Matt Sassari. Hezký poslech.
1: Fresh Radio.
0: Nick, originál Timbaland, že jo?

0: Fresh Mix a Aleš Bůna.
1: Tady k tomu to ještě přidal Hypotona. Přivzal Be My Lover, La Bouche.

pozor, nejenom Geta, ale i Tiesto se pouští do předělávek poslední dobou. Nebo do remixů starých věcí. Tady je Mwaki, zerbovo Mwaki od Tiesta.

Tak, v sobotu jsem ve Stolárně v Havířově. Na retro party, pokud máte rádi starou muziku, tak se tam uvidíme. A zase v úterý po 17. In the mix. Čus! Přidám samozřejmě ještě ve finále nějaké staré kousky. Třeba od Hathaway, What is Love? Baby, don't hurt me! Nebo Pump It, Black Eyed Peas, nebo od Tears for Fears, Everybody Rule the World.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu. Čau, Max Tara.
10: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rosie.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Break Room.

0: Tak je to tady, přátelé, Sudý čtvrtek patří nám, tady Break Room, partička veselých tady přátel na Freshi. A dneska zdravím teda jinak Kubu, ahoj, čau.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Fresh Rádia.
0: Dlouho jsme se neviděli, takže...
1: Je to tak, přesně, měsíc a půl jsem tady nebyl.
0: Přesně tak,
1: takže jsem vystřídal dneska Marka Hankovského a Nikču.
0: Ano, Marek někde u moře, Nikola myslím, že hraje, takže máme to jako podělené. No a dneska jsme si tady pozvali, řekl bych, dvě ostravské naděje. Hned tady vedle od Polinyho z Talent Roomu. První je to Ondra, je to tak? Čau, Ondro.
2: Ahoj, čau.
0: Já tě si zaplím, musíš na mikrofon trošku, ok?
2: Já musím blíž, jo, čau.
0: Ok, DJ Jan Vasen. Tak ten bude hrát přesně tu první hodinku. No a sličná, krásná DJka tady Barák, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Tak samozřejmě všechny otázky jsme si na tebe připravili, neboj, takže... Kubo, máš něco?
1: Nemám nic.
0: Na start, ok, dobrý. Hele, ber to tak, že zase tak často tady nemáme DJky, většinou tady chodí chlapy, jo, takže úplně v pohodě.
1: Budeme se snažit být slušní, no.
0: Tak, Ondro, co budeš rád?
2: Dneska si dáme Melodic House a Techno.
0: Melodic House a Techno, ok, tak to jsi mě překvapil, no a Baro?
3: No, je taky takové melody, groovy, pomalejší techno prostě.
0: Ok. OK, tak že jsem Paulinyho jako poprosil, ale ať nechodí úplně jako s hard technem, tak jsem rád, že to jako dneska klapne. Přátelé, budeme se těšit nadcházející dvě hodinky. Tady u nás Brick Room, DJ Baracha, DJ Jan Vasen. Tak jdem na to.

0: DJ Jan Vasen tady dneska u nás v Brick Room. Co na to říkáš, Kubo?
1: No, začalo to melodicky, ano. Trošku to jede do trancu, tak ano. Jsem zvědav, co tam bude dál. Okay. Na trancu jsem v podstatě vyrostl, tyjo.
0: Ne? Je to tak, no, je to tak. Tak, náš dnešní host, nebo řekl bych slečna, nebo vlastně už jsem pochopil, že paní, je to tak?
2: No, jo.
0: Barča, jinak DJ Barach tady z Ostravy, ahoj ještě jednou, čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, pochopil jsem, že jsi taková jako nová účastnice tady vedle u kolegy v Talent Roomu a že začínáš hrát. Je to tak?
2: Je to tak, přesně tak.
0: Ok, jak se s tomu vůbec jako dobrala? Kde to v tobě jako nějak vzniklo, že si říkáš, že bylo by fajn, nebo bavilo by mě to a jak se s tomu jako dostal vůbec?
2: Asi bych řekla, že hudba mě tak provází v mých nejhorších chvílích v životě, kdykoliv jsem byla smutná, veselá, naštvaná, prostě vždycky jsem si pustila hudbu do sluchátek a vždycky to tak nějak jako mě vyklidnilo, hodilo do čilu. Takže jsem si řekla, že k té hudbě mám prostě skvělý vztah.
0: Myslím si, že už Lunatic to nějak říkal, že hudba je lék, něco takového, že jo?
2: Přesně, tak to sedí. Já si to taky tak říkám. Jo. Okay. Takže teďka jsem si nějak řekla, proč to nespojím s tím DJingem a potom za tím pultem se prostě cítím úplně v klidu, jo, ve svém světě a happy.
0: Jak dlouho hraješ?
2: Půl rok, ale teda, jelikož jsem maminka, tak před těhotenstvím vlastně jsem si to tak jenom obrnkala a zkoušela, když vlastně ještě začínalo vedle Talent Room, takže to, ale pro mě jako teďka pořádně, tak ten půl rok.
0: Jo, okay.
1: Jaká hudba tě teda přivedla k tomu DJingu teda konkrétně?
2: Techno.
1: Techno to bude, jo? Techno. Výborně, to
0: ale
1: jsi tady správně.
0: Pauline říkal, že si pak přitvrdila trošku.
2: Je to tak, je
0: no.
2: to tak.
0: Jo. Jakože to cítíš jako trendově, anebo srdíčkem jako...
2: Nějak jsem se v tom našlo. Aha. Baví mě to prostě poslouchat, hrát, fakt se cítím jako ve svým živu.
0: Aha, ok. Jaké kluby nebo jaké akce tady v Ostravě jako navštěvuješ a kde jsi případně hrála už?
2: Tak upřímně tady toho není moc co navštívit, už teďka mi přijde, že ten noční život je takovej.
0: No, my to tady probíráme každý čtvrtek.
1: Tak a i tento čtvrtek nás to zajímá, takže řekni nám svůj pohled vlastně na tu klubovou scénu tady, kde si jako mladý
2: dolů.
1: Člověk může zajít.
2: Podle mě to padá dolů, protože já si pamatuju, jak jsem chodila na Stodolní, do Lodě, do Alexandrie a bylo to vždycky prostě full, plno lidí a teďka, když tam člověk jde, tak je to takové, je tam taková sorta zvláštní lidí, nechci jmenovat.
0: Jasné. Doplníme si tři tečky.
2: Přesně. Člověk se tam necítí už úplně bezpečně. Ta loď se furt drží. Tam vlastně hraju. Zatím jsem si měla možnost tam vyzkoušet a přijde mi, že tam to je takové teďka top v té Ostravě. Jako můj názor.
0: Ok, ale tak ty jsi přesně z té generace, tak čím to jako je, že ti mladí jako nikde nechodějí?
2: Já bych řekla, že jsou zlenivělí. Hodně covid udělal.
0: No jo, tak covid už tady není jako roky, jo.
2: Ale myslím si, že prostě obecně jsou lidi zlenivělí, radši si prostě zavřou doma, jo nebo si udělají nějakou party doma, house party.
0: Prostě pustí Spotify a...
2: Jo, ale nechci se jim chodit prostě. Fakt? A další věc je, co mám tak pozjišťované z okolí, třeba moje segra je mladší, tak prostě je to všechno drahé už.
0: Je to drahé. Prach je podle mě taky jako jeden z těch fakturů, že? Jako...
2: Jo, jo. Drinky jsou drahé.
0: Drinky. Mhm. No, tak nechci končit jako negativně, Kubo. Dáme slevy na drinky?
1: Slevy na drinky nedáme, bohužel.
0: Okay.
1: Ale pro naše posluchače, aby věděli, tak Barach bude hrát ve druhé hodině, že jo, aby jsme to uvedli na správnou míru. Na co se můžeme teda od tebe těšit v té druhé hoďce?
2: Na takové melodie, pomalejší techno, groove, ale spíš to melodie.
0: Ok, ok.
2: Takové lážo, plášek, bazénu.
1: Dobrý, to mám rád, rád to poslouchám.
0: Pak ještě teda probereme, jak to je s těma drinkama. Za pultem DJ Jan Vasen. Break Room.

0: DJ Anvasen tady u nás
1: v Brick Room. Ondro, jak to jde?
2: Já myslím, že... nebo doufám, že se to všem líbí.
1: Ok, dobré. Tak, jinak Barach, Barčano Barach, bych to řekl tak správně, tak to tady ještě jako probíráme mimo mikrofon, takže samozřejmě už máme trošku lepší náladu. Kubo, ty jsi připravil ještě na Barču tady otázky.
3: Mám tam nějakou otázečku. Jakožto člověk, který teda hraje nově, tak vím, když se cítím vlastně naspět, když jsem začínal, tak v té hlavě to víří a člověk se představuje, kde by si jako rád zahrál, nebo s kým by se rád zahrál. Jak to máš ty? Kde by se ráda jednou viděla, nebo naopak s kým, jako se třeba pozdravit, nebo si zahrát dokonce, nebo
1: Zor.
3: Na stage. Ano.
4: No, takhle. Já jedu na takové ty mikrokrůčky spíš, takže můj aktuální cíl je si zahrát aspoň na Techno Stage v Belmondu. Ale samozřejmě jako každý jiný DJ bych chtěla zkusit i Tunnel Vision na Beast for Love a klidně si zahrát, já nevím, klidně třeba s Holy Pricem. Protože to je takový můj jako...
1: Ty jsme se o tom bavili tady.
4: Jo, ale...
1: To mi moc nesedí s tím malým kručkem.
3: Ne, ale na to jsem se ptal, to je právě, jako tak jsem to myslel.
4: Jo, já odpovídám přesně, jako okay. S kým bych se takhle chtěla zahrát, a nebo Negativ, to je DJka vlastně, kterou hodně sleduju, a tak s tou taky, ta hraje podobně jako styl jak já, ale jak říkám, spíš pro ně ty mikrokručky a pak nějaké třeba větší festivaly.
1: Já myslím si, že to Belmondo jako není nereálné, jako...
4: Já doufám, že to jako...
1: Třeba když nás tak poslouchají lidi z Belmonda, tak pište, volejte tady, Barča čeká.
4: Čekám. Ozvěte se.
3: Co se týče tvého DJského jména, Barach,
1: no,
3: že jo?
1: No, proč tak?
3: Tak.
4: Není to nic složitého, já jsem Bara. Takže Bara a první písmenka mýho příjmení.
1: Dobrý.
4: Ne, já jsem 2 měsíce hledala jako ten nickname, ale nic se mi tak jako nelíbilo, nebo to nesedělo do toho stylu, co hraju. Takže jsem to zjednodušila prostě na Barach.
1: Hele, jednoduchosti je jako asi síla, byl tady DJ Rezon a ten to zadal AIčku a to vykoplo, on si to vybral.
3: Jo, ale ono je to zajímavé, že kolikrát fakt jako lidi mají jména a ty si říkáš vlastně, co zatím je, takže dává to smysl, Heleno. Ondru to čeká taky tato otázka, on nás neslyší teďka.
1: Jo. A Báro, teda, jak to máš s hraním? Jako, hraješ jakoby z konzole, nebo hraješ z playeru? Jak to máš?
4: Takhle, já většinou času hraju tady ve studiu vedle a doma mám takovou malou konzoli, takže tam jsem tam potrénuju. Jo. Ale nemám na to tolik času upřímně, jak bych chtěla.
1: Jak času trénuješ?
4: No, skrz malého je to slabší, takže jsem ráda, když se tam dostanu, když třeba mám hrát někde, tak jsem ráda, když si ten set prostě já dohraju a hnedka už chystám set na další prostě hraní, když vím, že budu hrát, protože toho času mám fakt málo, já jsem schopna se tam týdně dostat na 3 hodiny max.
1: A když jsme u toho setu, jak si připravuješ muziku?
4: Takhle, já, možná to bude asi hodně jako laicky, ale já se snažím vždycky si prostě hledat novou hudbu, snažím se ne moc opakovat ty písničky v každém setu, SoundCloud, Spotify, i TikTok, prostě tady ty i na sociálních sítích se snažím inspirovat a pak si z toho skládám prostě set, jak mi to sedí, vždycky jako stane se, že to třeba i klidně 10krát měním a je to prostě.
1: Jo, kupuješ nebo kradeš?
4: Kradu. Okay, zatím na nakupování nedošlo.
1: Aspoň jako je přímná, no, Kubo.
3: Prosím tě, ty máš malé dítě teda?
4: Ano.
3: Nevím, jestli jsi prozradila do mikrofonu, každopádně tady ve studiu, ano.
1: My jsme to pochopili.
3: Jako uspávačka ten trénink funguje, nebo?
4: Jako techna, asi celkem jde, houpe na to, poskakuje, ale uspávačka ne, to by ani neprošlo doma.
3: Ne?
4: No.
3: A kolik je prckovi?
4: 9 měsíců.
3: 9 měsíců, jasné. Tak to možná ještě takový ten white noise, ne? Takové to uspávání, takový
4: přesně,
3: ten vysavač prostě.
4: Přesně.
1: Ok, nějaké plány, nebo jako kde bys to chtěla jakoby dotáhnout, nebo to je spíš jako hobby?
4: Chtěla bych to dotáhnout, ale primárně musím trošku počkat, než mi prcek odroste a pak se do toho plně můžu pořádně obout. Takže okay. Plány mám jako velké, samozřejmě chtěla bych se prostě dostat i na ty festivaly do budoucna, ale teďka mám fokus prostě primárně.
1: Ok,
3: tak první milník je školka.
1: Jasně, druhý milník je Belmondo.
3: Ale toho prcka má čas.
1: Třeba to bude tak, že jsme jako možná nějaké třeba historie a jednou něco třeba Charlotte David prostě, tak tady Bára bude na stagech, ale nevíš, jako...
4: Kdo ví?
1: Nechme to otevřené, přátelé. Ondro, pokračujem.
2: Jo.

theme. It's creeping in, subtle at first,

Yes.

0: Tak my jsme trošku přesedlali, přátelé, DJka Barach teďkom to válí za pultem, možná trošku i změna hudby, je to tak, chlapi?
1: Je to tak, je to slyšet?
0: Tak, dobrý, jinak DJ Anvasen, ahoj Ondro.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hele, ty nejsi úplně nováčím v našem rádiu, protože tady chodíš často s kolegy, viď?
2: Jo, jdu se vždycky podívat, co se tady děje.
0: Já tě vnímám takovou jako spouzdálí, samozřejmě tě vnímám takovou velkou nadšence.
2: Asi by se jo, tak mohl
0: jo,
2: říct,
0: jo.
2: Že?
0: Jo, máš to rád. A tak teď ses nějakou připojil, kde jsi byl z uplynulých 15 let?
2: Bedroom DJ.
0: Ne, jo, takhle, jo. Takže jsi hrál vlastně. Jak dlouho hraješ?
2: 18 roku už to je letos.
0: Jo, ok.
1: My jsme to teďka před chvilkou probírali, říkal jsi, že jsi začal v roce 2008, že?
2: Jo, začali jsme se školníma akcema v Opavě na Střelnici.
0: Na Střelnici, už jsme vlastně probírali, no.
1: To už je věk, hele, ale někteří posluchači měli třeba 5 v té době.
2: Rozhodně, no.
0: Jo. Střelnice už jako dávno nefunguje, takže ty kluby všechny, i když pozor, jak se zeptal, kdy hraju, 19. června jedu do Inferma v Opavě.
1: No výborně, tak to musíš zapromovat, Martin.
0: No a tak to je jako hauzíky takové, no.
1: To nevadí.
0: Takže Opava, party město, tak okej, a tím možná se trošku jako představíš našim posluchačům, kdo si vlastně, co hraješ, jak dlouho hraješ, je to jako DJ'im hobby, anebo chceš, máš nějaké ambice?
1: Počkej, neprozrazuj, je toho moc,
0: dobrý. Tak jo, tak pojď,
1: ano, začni před těmi 18 lety. Jak jsi se k tomu dostal?
2: Úplně náhodou a vlastně díky Helaxu a díky nastupu internetu.
1: A co to znamenalo teda? Jak si to máme přeložit?
0: Jako internet mobilu? Nebo co?
1: Oni někteří neví, jako, že internet neexistoval ještě v té době. Nebo existoval, ale...
2: No to je vtipné, ale je to tak, no. Internet přišel prostě až když jsme byli někteří starší vlastně. Jo, ale okay. Tak to bylo takové prostě...
1: No a jak si toho využil teda?
2: Začal jsem stahovat všelijaké různé sety ve škole, v hodině. Dneska už to asi můžu říct, to už je promlčené.
0: Nebudem to říkat matikářce, dobře?
2: Právě, a začal jsem takovým tím Estate of Trance.
1: Mm-hmm. No jasně.
0: Jo.
2: A tady toto mě přivedlo až prostě nějakou náhodou úplně k Virtual DJ.
0: A byl jsi někdy v Amstru na Armina?
2: Byl jsem.
0: Byl jsi? Okay.
2: Víckrát vlastně.
0: Víckrát, ok. Tak to si fanda. Já jsem ho teda jednou, no. Chtěl jsem zamachrovat, ale byl jsi víckrát, ok.
2: Byl jsem ani v Bratislavě, v Polsku, v Holandsku.
0: Jo.
1: Je, vlastně já jsem si teď vzpomněl, jsem taky byl na Armina, bacha na to. No. Nejsem hře závatko.
0: Ok, takže to byly ty začátky, co dál, no?
2: A dál, no, tak... Jako věnoval jsem se...
1: Virtual DJ, ano, Virtual DJ, tam jsi skončil.
2: Tam jsem u toho skončil. Věnoval jsem se house'u a trance'u, hlavně trance'u, akorát to je celkově těžké najít někoho, kdo to poslouchá.
0: To je těžké vůbec jako obecně tady v Česku možná, i když teď jsem jako pochopil, že se možná jako nějaká v malé vlně se to vrací možná, ne? Nebo...
2: No, možná díky Nifře teďka.
0: Jo. Ok, no, takže to bylo nějaké jako trance'ovidní období a potom?
2: A potom jsem to přes Future House vzal až teďka po Melodic House a Techno.
0: Ondra je taky takový turista hudební.
1: Ty ale tak jako jak všechno se vyvíjí, že jo, chuť a podobně.
0: Jasné.
1: To prostě jako k tomu patří.
2: Já jsem otevřený všem žánrům. Třeba a teďkom... tady v Talent Roomu jsem si hrál i drum and bassový set.
0: Jo. A teď teda tvůj aktuální jako sound je jaký?
2: Teďka to je něco mezi Melodic House a Techno a trancem.
0: Ok.
2: Takže pořád se držím toho trancu nějak.
0: Jasné, pořád je to takové lehce drží. Co se týká tady vůbec tvé účasti v Talent Roomu, tam si jak dlouho, jak funguješ a jaké máš plány?
2: Tam jsem od ledna. Mm-hmm. Přišel jsem na to úplně takovou náhodou, protože jsem věděl, že předtím existoval House Again.
0: Ano,
2: s ním jsem taky vlastník. Něco měl dřív a... Prostě chtěl jsem si udělat videoset, protože jsem věděl, že oni mají jako pěkné studio a bych si to chtěl jednou tak zkusit, no a nakonec jsem tam zůstal s nima.
0: Jo.
1: Jo, tak videosety, hele, jak jsme probírali vlastně, že ta dnešní mládež nikam nechodí, tak to není špatný nápad, je?
0: Ok,
1: vizitku.
0: Co hraní? Kde teďko můžeš hrát, jak se to vyvíjí a jaké máš plány?
2: Teďka jak se to vyvíjí? V sobotu jsem tady byl dole ve fabriku.
0: Co tam bylo?
2: Tady jsme měli Talent Room akci na zahradce.
0: Zahradka, ok.
2: No a...
0: Byli lidi?
2: Pár jich přišlo.
0: Pivko bylo,
2: díky
0: párek
2: všem kamarádům, co přišli.
0: Zdravím všechny kámoše tady od Ondry.
2: No a další, co mě čeká, tak až tunel v Beats for Love.
0: Ano.
2: A tam to nebude Melodic, House a Techno, ale tam to bude Trance právě.
0: Jasné. Ok.
1: Povídej, Marťas, máš něco?
0: Ne, říkej.
1: Už se připravuješ teda na Beats for Love? Ono se to blíží, tak samozřejmě...
2: Jo, já nejvíc, když jsem pod tlakem, tak jsem líp skladný.
1: Takže ještě ne, ještě máš čas. Ještě, počkej, ještě
2: mám
1: čas, měsíc čas, přesně tak.
0: Ok, tak jo, tak jak to bude s tou muzikou, tak probereme za chvíli. Za mixem DJ Barach.

I was the dream man.

0: DJ Barach tady u nás v Brick Room na Freshi, no a Ondra alias Anvasen, furt si to nemůžu zapamatovat, ale máš tam sen v tom, je to fajn.
1: Jo, ono to je zkrácení na původního jména, které tak. Jsem používal.
2: No teď jsem se chtěl zeptat, ano, no. Vraťme se zpátky do toho roku 2008, když jsi vymýšlel tady toto jméno.
0: A to je novější, ne?
1: To, co používám teďka, Anvasen, tak to jsem si vymyslel loni.
2: A jo, takhle.
1: Ale předtím jsem používal Ander van Elsen. z důvodu, jako, že jsem hrál trance a znělo to holandsky.
2: Ano, ano, přesně tak.
0: Fikané. Fikané, kámo. Dobré. Takže, povídej.
2: No, chtěl jsem právě jako dovysvětlit teďka ten aktuální nick.
1: Dneska je moderní zkracovat. Takže...
2: To, hele, úplně v pohodě. Jenom ta poenta zatím, víš?
1: Ta pointa, chtěl jsem prostě kariéru 3.0, nebo tak nějak bych to nazval.
0: Kariéra 3.0, to je nějaký termín?
1: No tak za těch 18 roků jsem prostě prošel nějakým vývojem.
0: Jo, ok. Hraní. Tady jsi to tak switchnul na po novému prostě, jo?
1: Jo.
0: Ok.
2: A ty jsi právě zmínil, že to je nějak jako z tvého jména, tak čekám, víš, jako to rozuzlení teďka.
0: Jo, ano, dobře, Kuba.
1: Já tak přímo z mojeho občanského jména to není, to je prostě...
2: Takže z toho jména, co jsi říkal, to je se mě.

0: nějaký zpomalený.
1: Prosím tě, už mu řekni, jak za to přišel. Jako.
2: Z každé té části toho jména, z toho Under van Elsen, jsem vždycky vzal část,
1: jo,
2: a spojil jsem to.
1: Už to chápu.
0: Aha, vidíš, Martin.
1: Jo, už to chápu. OK, tak taková slovní hříčka, takže každý to má nějaký příběh tomu. Dobrý, hele, co hraní tento rok a vůbec? Co je v plánu?
2: Co je v plánu? Tak jak už jsem říkal, beatsy jsou v plánu, ale jinak jako jsem otevřený nabídkám, určitě. Jasné. Poslouchají promotéři, tak jestli hledají někoho tak, na Melodic House a Techno, tak...
1: Nás poslouchají jenom vyhlasní promotéři. Teď se mi stala zrovna, nevím, jestli, teď se mi taková příhoda, dva dny zpátky, nevím, jestli znáte United Music,
0: ano.
1: Jestli vám to něco říká, tak oni kdysi samozřejmě dělali velké party, dělali Pleasure Island, dělali Transmission a tak. Uh-huh. A měl jsem toho Martina Kučeru, co to dělal?
0: Jo? No tam hral ten Armin, no.
1: No. A ten Martin Kučera, který to tehra vedl, tak jsem ho měl nějak uloženou v mobilu, protože jsme kdysi spolu komunikovali, 10 let jsme se neslyšeli vůbec. A teď dva dny zpátky vidíme Kučera, jo, United. A Boris, dobrý den, jo, potřeboval tam půjčit nějakou techniku, tak říkám, ty, on se tak jako, on říká, jo, to seš ty, takže i po těchto letech jako se dá jako nějaké kontakty jako nahodit, Ondro, no. Takže je dobré chodit do Talent Room.
2: Rozhodně.
1: No, ok.
0: A hlavně já jsem si všimnul, že Ondra jako nepodcenil svoji přípravu, on má na sobě normálně tričko s vlastním logem.
1: To jsem chtěl říct, Ondro, co to tam je vzadu, jak jsi tiskl si vlastní triko prostě.
2: No tak mám tam svoje jméno, aby bylo jasné, kdo jsem, když jo? Už teda někam se dostanu
1: hrát. Ptal se tě někdo, kdo jsi? Ptal se tě?
2: Ještě ne.
1: Třeba to jednou přijde.
2: Třeba jo.
1: Ok, prosím tě, jak funguješ v Talent Roomu a co jako nějaký výhled možná do budoucna jakoby, jo? Jako ohledně muziky, jestli držíš jako linku nebo budeš měnit něco, povídej.
2: Zatím mi ten Melodic House vyhovuje, mm-hmm, s tím technem a chtěl, mm-hmm, bych to nějak rozvinout. Jsem inspirovaný setama ostatních.
1: Ty co? Od koho třeba?
2: Třeba, nevím, Korolova třeba.
1: Korolova?
2: Nejčastěji.
1: Teď byla, tuším, že v Brně, že jo, na Špilberku nebo někde, ne? Nebyla?
0: Někde jsem to taky viděl. No.
1: Takže sleduješ, líbí se ti, jak tam tančí u toho?
2: No tak to tančení úplně ne, protože já, nelíbí se mi prostě tady ten styl ADHD, hopsám tam u toho,
1: místo
2: toho, abych hrál pořádně. Ale líbí se mi třeba Gioli a Asha, jak hrajou, uh-huh, oni mají z dronu záběry,
1: jo.
2: Někde v pěkné přírodě, uh-huh, uh-huh, takže takové sety bych si chtěl taky zkusit, uh-huh, někdy.
1: Jasné.
2: Mám naplánovaný třeba Sunset, uh-huh, nějaký, mám vybranou EMU třeba, nebo u Hlučínského jezera.
1: A už jsi dělal něco takového, nějaký setík, takový jsi stočil?
2: Takový videoset ještě přímo ne.
1: Počkej, tady Bára na mě gestikuluje. OK, takže bude to... vydrž, Báro, my tady dojedeme. Hele, díky zatím, mám tady ještě... asi potřebuji otevřít dveře, takže Ondro, ještě vydrž a za chvilku ještě tě dost povídáme, jo?
2: Dobře.

0: Can you feel the bass? Can you feel the rush? Surrender to the beat. Dance with me.
1: Tak do toho znat, že Bára se uvolnila, myslím jako hudebně, samozřejmě. Dobrý. Vyřešili jsme problém, že jsme tady kolegu zamkli. Tak, Ondro, jak to teda bylo s tím setem? To jsme tak jako nějak utli. Máš plánu natáčet nějaký videoset?
2: Ano. Je to třeba, protože to je taky forma propagace vlastně. Mm.
1: Jedeš socky, jedeš Instagram, Facebook a tak?
2: Snažím se aspoň trochu. Mm. Jako svoje sety si nahrávám, mám je na YouTube dostupné, každý si to může pustit. Mm. A nejčastěji slyším odezvu, že jsou dobré k práci v kanceláři nebo na uklízení, nebo...
1: jakože když se uklízí, tak se pustí Ondra, jo? Hrajem, nehrajem? Pojďme hrát. Dobrý. No tak, hele, každá muzika je dobrá jako k práci, takže můžeš poslouchat i hard technovou práci. Jako.
2: Tak to úplně nevím, teda.
3: No a kde to tak vidíš, hele, ten setík, že by si natočil? Máš již nějaké vybrané místa?
2: No, potřebuju dobrý zapad slunce natočit, mm-hmm. hodinu aspoň, abych ho mohl zpracovat ve videu. Aha. A ta hudba to už bude jednodušší, už mám nazbíranou.
1: Jasné. Hele, já mám chlapi pro vás dobrý povídej, Kubo.
3: No já mám taky tip normálně.
1: Tak řekni nejdřív ty, no.
3: Když půjdeš na...
1: na autobus?
3: Ne, počkej, jedna je Halda Ema a ta druhá je Landek, ano. Když půjdeš na Landek nahoru, tak tam je dřevěná rozhledna. Ta rozhledna je jako relativně vysoká, tam kdyby si umístil kamery, tak je tam dokonce už jakoby i ten, mám ten den pult udělaný, že tam si můžeš dát ten kontroler a všechno jako...
1: Máš to hotové, máš takový jako DJ
3: pult? No, nemusíš prostě? Sebou brát nic, jenom...
1: Jenom si dole prcneš prostě... prcneš prostě generátor a natáhneš kabel nahoru.
2: Já bych řekl dobrý tip.
1: Jo. A mám pro tebe ještě jeden. Je to velká halda, je to mezi Paskovem a Řepištěmi, nevím, tam trošku znáš, je tam nádraží. Jo. A kousek od toho je velká halda, tam vyjdeš nahoru. A je to tam jak na měsíci, já tam chodím občas takhle jako kolečko hodím. A jestli tam borci třeba na motorkách a tak občas, ale normálně tam by to bylo super, protože tam máš Ostravu vzadu, paráda, takže doporučuji jako tip.
2: Zní to jako dobrý tip?
1: Zní to
2: dobře. Díky.
3: Hele, stejně jako jsme se ptali Barči, tak i tebe se zeptáme, jaký máš sen, jakoby s kým bys si třeba chtěl zahrát. Vím, že tady padlo jméno teda Korolova, ale jestli to u ní zůstane...
2: Já bych si asi vybral nějaké trancové DJ. Zrovna.
1: No, tak povídej. Já si jsou vlastně ještě.
2: No tak Armin tak jasné, určitě, ne? Ale takový Andrew Ryle třeba.
1: Aha, ok.
2: A no.
1: Ok, hele, bavili jsme se ještě o tom mimo mikrofon, že zkoušíš, nebo takhle, produkci úplně jako neděláš, ale děláš si nějaké mashupy a tak?
2: Dělám mashupy, dělám sety, dělám třeba hudbu pro... Aha. PS Dance Petřval, jestli můžu jmenovat konkrétně.
1: Co to je?
2: To jsou holky, které tancují disco dance a hobby
1: disco dance. Hobby dance. Ok. Máš tam nějaké, jako, nebo v čem to děláš a máš tam nějaký skill? Jakože...
2: No v Abletonu a už v tom dělám jako taky 10 roků určitě.
1: Fakt? Jo. Ok.
3: No a vlastní produkce teda ne? Neláká tě? Jakože...
2: Jsou tam takové problémy, jako třeba, že nezvládnou udělat basy. A to Kubo. Mě trošku brzdí v rozvoji.
3: A co myslíš konkrétně basy?
1: No, si kopnou do šlapáku.
2: Celkově udělat ten zvuk správně, aby to znělo dobře.
1: Dívej, Ondro, já ti poradím, měj to takhle.
3: Hele, tím se netrap.
1: Ale Kubo, Ondro, nějak to s těma basama dopadne.
2: Rozhodně.
1: Ok, hele, tak je mám ještě 5 minut. Za mixem DJ Barach.

0: Tak přátelé, dvě hodinky utekly jako voda. Ondro, Barčo, zvládli jste to, pohoda.
1: Díky za pozvání.
2: Cože? Za pozvání.
3: My děkujeme za hudbu.
0: Ano.
3: Vám oběma.
0: Hudba je lék, říká Barča. OK. Ale takže hodně štěstí, hodně úspěchů ve vašich DJ kariérách a třeba se někdy tady na Freshi. Mějte se.
2: Děkujeme a děkujeme za pozvání.
0: Taky.
1: Díky.
0: Ondro, Barčo, čau, Kubo.
3: Tak samo se loučíme, ano, přesně s našimi posluchači Fresh Rádia. Čau, Martine.
0: Ahoj, slyšíme se zase 14 dnů, mějte se, čau. No a pozor, to jsem neřekl, zase se nám tady vrací Drumcode a Adam Bear, takže teďkom nevypínejte Fresh, je tam ještě Adam Bear, jdem na něho.

I like it raw, I like it deep, I like it naughty way you taught me.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Pět let od výbuchu, alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto siri multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani...

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Jmenu Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

ECM, burn that dope shit. Likvidovat si zdravě není lahké, chce to prát. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy si v krajku na dojazd do Bena dlouhou trať. Všetko je černé a

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

pad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Fresh.
1: Flash.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.